0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

to Ibiza. Výstava ukazuje chaty jako fenomén ve světě architektury 20. století a pokud byste chtěli vyrazit, můžete. Toulavá obyvatel měst trávit čas v přírodě vedla od 20. let 20. století k rozvoji chat a letních domů jako architektonického fenoménu. Profesionální práce v Československu ukazuje v mezinárodním kontextu výstava, kterou v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu připravili kurátoři a samozřejmě výstava Chata fenomén ve světě architektury je otevřena pro vás až do 13. září. Pokud byste chtěli vyrazit, máte celé léto na to. Vyjďte jednou místo na chatu, podívat se na chaty, užijte si to. Teď si užijte další ty u nás na Krokodýlu.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

víc, na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: dobrý.
1: Zájem o letní dovolenou je i letos velký. Vedou týdenní pobyty, i to probereme u nás na Krokodýlo. Zájem o letní dovolenou je opravdu veliký. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdu neodradila. Při výběru dovolených jsou ale samozřejmě spousty z vás opatrnější a více se zajímáte o bezpečnost dané destinace, cenu zájezdů i služeb. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi prodejců pobytů, které byly osloveni. Stejně jako u jiných sezon patří, že u letní dovolené si rádi připlatíme za pohodlí a nadstandardní služby. Doba pobytu se ale zkracuje v kurzu podle cestovních kanceláří, je týdenní dovolená. Tak pokud vyrazíte, tak si užijte. Stejně jako další ty u nás na Krokodýlo.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: Na vlně Krokodýla užíváme hit za hitem a to je dobře. Jarek Hemalová, zdraví, krásný poslech přeji. No a jdeme opět mezi naše nejmenší posluchače. S mikrofonem jsme se vydali mezi Zlatíčka a Krokodýla a ptali jsme se, kdo je machr?
1: Když někdo pohraje, tak tomu říká machování.
2: Ten rychle pracuje. Ten, kdo se vždycky úplně všude chlubí, co má třeba. Hele, já mám diamanty, to je hezky. A já mám všechno a ty nemáš nic.
3: Machr je, když někdo pracuje.
0: Kdo je to machr? Na to jsme se ptali našich nejmenších. Tak nemachrujte, užívejte další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Teď je na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Dopravní podnik tady v Brně zrenovoval první dvě historické tramvaje a to pro hlavní město, ano. Brněnský dopravní podnik dokončil v ústředních dílnách renovaci dvou pražských tramvají T3, kterým vrátil podobu z doby, kdy byly zařazené do provozu. Před sebou má práci na dalších třech vozech T3 a jedné atypické tramvaji typu T4. To prozradil vedoucí ústřední dílen Tomáš Kadlec. Pražský dopravní podnik tramvaje nasadí na pravidelnou turistickou linku 23. Tak, doufám, že bude příjemné povození. Díky do dopravního podniku města Brna zdravíme a vám přejeme příjemný poslech i tam.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hit za hitem.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: everyone. Bob Sinclair na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 30. května. Vám krásné sobotní ráno z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno. A v Brně včera hořelo obchodní centrum nedaleko Martinova bydliště.
0: Ano, a jel jsem kolem, když přijížděly první hasičské vozy. Stihl jsem ještě projet, protože pak ta silnice zřejmě tam byla nějak upravena doprava. Takže byl jsem v podstatě téměř u té události.
1: A vy to uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Edison nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Dětský den na provázku si užijete v divadle Husa na provázku od 14 hodin a Satan v Goraji je na programu v divadle Husa na provázku od 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině z Krokodýla další hity bude Dua Lipa. Offenbach. A také Miraj, kteří chtějí tančit. Máme pro vás i předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme velkou oblačnost, ráno a dopoledne jen lokálně slabý déšť nebo přeháňky. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přeháňky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Dnešní odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hlídka brněnských strážníků si včera odpoledne všimla požáru dřevěných palet, od kterých začala hořet fasáda obchodního centra Perla v Žabovřeskách. Přivolali hasiče i záchranku a pomohli evakuovat 50 lidí z prodejen. Hasiči požár uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Nikdo se nezranil. Proč hořelo, je předmětem šetření. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, o víkendu opět o více než půl koruny na litr klesá. Litr benzínu v Česku zlevnil o 61 haléřů na 42 korun 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 39,72, což je o 54 haléřů méně než včera. V Madridu má nový pomník Čech František Suchý, který jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradišťko u Prahy. Češi!
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Ještě 4 zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o tomto víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední 4 adepti. Jeden odjede s prázdnou. Víkendový program startuje semifinálovými souboji. Nejprve utkáním domácích Švýcarů s Nory od 15:20. Poté od 20 hodin čeká přemožitele Čechů Finy souboj s Kanadou.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mám pro vás nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. A pozor si dávejte na Blanensku u Adamova. Tam je spadlý, nebo tedy vyvrácený strom, který hrozí pádem, takže na silnici projíždějte velmi opatrně, dávejte pozor, abyste se s tím stromem nepotkali, no a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme po 7. hodině sobotu 30. května a právě 30. května roku 1945 začalo vysídlení Němců z Brna. Někdy také zvané Brněnský pochod smrti. Co dalšího zajímavého se odehrálo 30. květnový den, kdo má svátek, kdo narozeniny, to se dozvíte v kalendáriu Rádia Krokodýlu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já si dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.
3: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: Za 8:15, sobota 30. května, den, kdy svůj svátek slaví všichni Ferdinandové, což je jméno germánského původu a vzniklo ze staroněmeckého Fridunand a vykládá se jako riskující mír anebo také připravující se k jízdě. Tak, milí Ferdinandové, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Dnes můžeme připomenout i to, že máme Světový den roztroušené sklerózy anebo také Mezinárodní den brambor. A slaví se také narozeniny, třeba například herec a moderátor Bořek Slezáček slaví 59. narozeniny. Zpěvák Petr Lipa slaví 83. narozeniny a hokejista Jiří Šlégr, ten dnes má 55. narozeniny. Tak pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla posíláme další hit.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
3: Dva! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai,

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Brněnské zoo je stále něco nového. Neustále se totiž rozrůstá, dorůstají a rodí se nová mláďata. Jaká, tak to nám prozradí mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Na Mnější hoře stále vítáme nová mláďata. Tentokrát u našich papici sibirských. Nalákám určitě i na mláďata u sobů polárních, lišek korzaků, sounů nebo kapibar. Velkým lákadlem jsou ovšem i naše tři lední medvědice. Přijďte se za nimi podívat. Jejich hraní ve velkém bazénu nebo využití celého výběhu o rozloze 4000 m² je prostě super. Navíc už 13. června přivítáme vzor dvě nové lední medvědice z Dánska v rámci akce Vítejte medvědi. Bude u toho i autogramiáda HC Kometa Brno. Máme pro vás otevřeno každý den, včetně víkendů a státních svátků od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich a my děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Slámana.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Moje jméno je Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis, která sídlí v Brně Židenicích. Máme žáky s různými diagnózami, vlastně jsou to kombinované vady. Pracujeme také s autisty, kteří výborně vnímají očima, sluchem, a protože chceme ozvláštnit naši výuku, tak potřebujeme k této výuce tablet. A tento tablet jsem požádala pro Františka, který velice dobře manipuluje s elektronikou, to znamená se vyzná v tabletech, v počítačích, a velmi ho to baví. Potřebujeme, aby poslouchal, koukal na obrázky, a to je pro něj jako přenosný přístroj na učení.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Františkovi tento tablet pořídil.
1: Rádio Krokodýl nám tento tablet sehnalo. Za to moc krát děkujeme a jsme vděční nejen my, ale všichni z naší školy.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes to začíná, dnes to všechno vypukne, dnes večer to nad Brnem opět zazáří. Festival Regiojet Ignis Brunensis startuje zahajovacím ohňostrojem Bella Ciao v italském rytmu a italském stylu a současně to bude jako závěr nebo takové finále jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Takže dnes ve 22 hodin a 30 minut ohňostroj, který zahájí letošní Ignis Brunensis. Hudbu k ohňostroji uslyšíte exkluzivně z Rádia Krokodýl a kdybyste nevěděli, jak se tam dopravit, tak podrobnosti o tom, jak bude jezdit dnes večer MHD, tak to má Hana Tomaštíková, mluvčí brněnského dopravního podniku.
2: Tramvajová linka 12 bude posílena a také bude jezdit až do 15:45 v noci. Pro cestu z akce směrem do centra doporučujeme využít právě tuto linku číslo 12, protože noční linka N95 posílena nebude. Z Komárova potom vypravíme mimořádné spoje linky 50 směrem na Osovu a to ve 23 hodin 23.15, 23.45, 0.15 a 0.45. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách dopravního podniku www.dpmb.cz.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková o tom, jak budou posíleny linky, kterými se budete moci vydat na Hněvkovského, na závěr jihobrněnského dětského dne. Ve 22 hodin a 30 minut tam bude startovat ohňostroj. Hudbu k němu exkluzivně uslyšíte na Krokodýlu.
0: Radio Krokodýl.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz.

0: lednové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář EMA, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Radio Krokodýl.

0: Aqua na rádiu Krokodýl před 8 hodinou raní v sobotu 30. května. Krásné sobotní ráno z Krokodýla, z víkendové snídaně přeje Martin a také Peťa, která připravila další aktuální zprávy. A co v nich?
1: Přeji hezkou sobotu. V Brně se bude měnit rezidentní parkování. Víc o tom za chvilku.
0: A připraveny pro vás máme také pozvánky do kina.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do kina na americký animovaný snímek Mrzutá rybka. Snímek vypráví o mrzutém panu rybovi. Jehož poklidný život naruší setkání s hyperaktivním mořským dráčkem jménem Pípa. Společně se vydají na dobrodružnou cestu oceánem, kde zjišťují, že změny mohou být šancí k lepšímu. Mrzutá rybka je na programu v sobotu 30. května ve 13:30 v brněnském kině Lucerna.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině vám Krokodýl nabídne další hity. Labuš. Neil Diamond a Two Friends. A z českých hitů Sebastian. Letám to místo, kde bys mohla být. Chci zase najít ten srdce nej. Na 8 hodinu jsme pro vás připravili kromě zpráv také předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 14,5 stupně nám ukazuje teploměr v centru Brna. Ty odpolední teploty se na jihu Moravy budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. A k tomu velká oblačnost, ráno a dopoledne, lokálně slabý déšť nebo přeháňky. Odpoledne bude proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a místy se mohou vyskytnout i bouřky. Večer pak od severu postupné ubývání srážek i oblačnosti.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pozor na novou regulaci rezidentního parkování si od června musí dát řidiči, kteří v Brně parkují v zóně B. Od začátku června začne v modrých zónách B platit změna. Nově bude regulace platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum města, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Slunečné dny a stoupající teploty začínají lákat k vodě nejen otožilce, ale i první nedočkavé plavce. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že během léta může kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě docházet k rozvoji řas a sinic. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svou funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu Trump, který za pár dnů oslaví 80. narozeniny, podstoupil v úterý. Lékař mu ale doporučil zhubnout.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Jistota medaile bude ve hře v dnešních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále Český výběr.
5: e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu a pozor si dávejte na D1 na 230. kilometru ve sjezdu na Vyškov. Tam stojí na krajnici porouchané nákladní auto, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel vyrazí po 8 hodině do jednoho z kanzenů, který se nachází na Břeclavsku. A pokud ho poznáte, tak pro vás máme vstupenky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat ve Slavkově u Brna. Tak si počkejte, zavolejte si a vyhrávejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Za nejmilejšími našimi nejmenšími posluchači za Zlatíčky Rádia Krokodýl tentokrát vyrazíme do školky v Řečkovicích a položíme další záludnou otázku. Tentokrát se bude týkat početí. Ptáme se, jak se rodí děti, tak jestli pak se dozvíme něco o čápech nebo v ránách.
2: V únoru.
3: Tak je v březnu.
2: Když tam je vajíčko, pak tam je takové mamínko, pak ještě roste a až bude takovéhle větší, tak ho vyndají.
4: Srdcem.
5: Miminko zraje z bíška.
6: Když se tatínek s maminkou se mají rádi.
5: Dobře.
1: Je to tak, když se tatínek s maminkou mají rádi, tak je to dobře. A z bříška se narodí miminko. Žádný čáp ani vrána. Mají Zlatíčka přehled o tom, jak se rodí děti.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel je tu s další inspirací na výlet, kdybyste nevěděli, kam vyrazit. A zároveň pro vás máme dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. Velký a bohatý program, dětská show a vystoupení, youtubeři, hvězdy internetu, na 30 atrakcí úplně zdarma. A navíc stage s programem vystoupí tam například Pokáč nebo také Sebastian. Dvě rodinné vstupenky mohou být pro vás právě teď připraveny, pokud s námi vyrazíte do jednoho archeoskanzenu, ten se nachází u Břeclavi a linka 603 103 103 právě teď uvolněna proto, abyste si když tak mohli zavolat a prozradit nám, jak se ten archeoskanzen u Břeclavi jmenuje. Protože se na Jižní Moravě líbilo už našim předkům, najdeme tu spoustu archeologických nalezišť a tudíž i archeoskanzenů. Ten, o kterém mluvím, doplňuje expozici v zámečku Pohansko, která představuje život starých Slovanů z pohledu nejnovějších archeologických nálezů. Kolem archeoskanzenu také prochází naučná stezka Pohansko a nachází se v místech, kde bylo v průběhu 9. až 11. století v souvislosti se vznikem Velké Moravy vybudováno jedno z největších středověkých hradišť ve střední Evropě. K vidění je tam Pohanská svatyně, kostrové pohřebiště z 10. století, polozemnice, studna a také keramická pec. Na naučné stezce je zachycen vývoj nevelkého místa uprostřed lužních lesů od 6. století do nedávna. Vedle staroslovanské svatyně tam také stojí objekt pohraničního opevnění. A kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin? Haló, haló? Někdo, kdo si jen zatútal. Tak další z vás má šanci. Haló, zavolejte si k nám do Krokodýla 603 103 103. Dvě vstupenky na Bezvafest jsou tu pro vás připraveny. Kdo pak je na lince? Haló, Martin?
2: Tady Jana.
1: Jano, odkud voláš?
2: Z Brna.
1: Přímo z Brna. A poznala jsi ten archeoskanzen u Břeclavi, jak se jmenuje?
2: Archeoskanzen Pohansko.
1: Ano, archeoskanzen Pohansko, ten jsem právě teď představil. Nachází se v zámečku Pohansko, tak proto je tak i pojmenován. Bylo to jednoduché, nápověda vlastně v tom, o čem jsem mluvil. A já ti gratuluju, protože dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest jsou pro tebe připraveny 13. června ve Slavkově u Brna, bohatý program. Užijte si to, vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
9: Ano, slyšíte správně. Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Řešení proti letnímu horku.
0: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tina Turner na rádiu Krokodýl, 3 minuty po 8:30. Další hity už za chvíli, bude Ava Max, bude také Sebastiana nebo třeba Katy Perry. No a máme pro vás i další soutěž. Tentokrát nabízíme 2 vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který se bude konat 6. června v Bílovicích nad Svitavou. Počkejte si, za chvilku vám je nabídneme, tak si počkejte na výzvu a ještě předtím si připomeneme, komu rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radek, jsem z Brna a chtěl bych touto cestou pomoct rodině, velice dobrým známým, který mají 3 děti. Z toho mají 2 7leté a obě trpí autismem. Holčička je ještě hyperaktivní k tomu. Mají problém jezdit v MHD, musí mít doprovod obou rodičů a není to úplně jednoduchý. Tatínek si rozhodl, že si udělá řidičák, ale je to finančně náročné a teď si to nemůžou dovolit. A proto jsem poprosil o pomoc Krokodýla.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a tatínkovi zajistil autoškolu, aby mohl své děti vozit do speciální školy autem.
2: Když jsem to rodině oznámil, měli velikou radost a moc děkuji Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel bude opět rozdávat. Tentokrát pro vás máme připraveny dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Tak si zavolejte 603 103 103, linku jsem právě uvolnil a kdo se dovolá nejrychleji, tak ten může být 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou u toho. A co tam zažije, Peťo?
2: Tak je tam parádní hudební program. Já bych se teda těšila na jednu kapelu, Helmutovu stříkačku, to je moje taková srdcová záležitost, ale vystoupí i Vít Wenzel, AG Fleck, I'm Oscar, Pumpkins nebo Prague Queen.
1: A také folklorní soubor Bystrouška, ten byl založen na základní škole v Bílovicích, takže se můžete podívat i na vystoupení dětí, možná tam uvidíte i své ratolesti, takže volejte 603 103 103. Dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka jsou pro vás připraveny. AG Fleck, což je legendární folkroková skupina, Helmutova stříkačka, to je zase česká klasická rocková skupina.
2: My rosteme spolu, stárneme.
1: Oblíbenci, Petěni. A kdo pak se dovolal nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Dobré ráno, Libor u telefonu.
1: Dobré ráno, Libore, odkud voláte?
3: Tomu nebudete věřit, volám z Lužanického bazénu.
1: Aha.
2: Já jsem čekala, že řeknete z Bílovic.
3: Vy
1: si do bazénu berete telefon.
3: A slyšel jsem o Helmutové stříkačce, tak jsem to nevydržela, musel jsem hnedka zavolat.
2: Že jo, Helmutovka, to je ikona.
1: Zavolal jste správně, protože dvě vstupenky v tuto chvíli na tenhle multižánrový festival jsou vaše, takže o program 6. června od 13.30 máte postaráno. Gratulujeme.
3: Pěkně, udělali jste mě velkou radost, mějte se krásně.
1: To jsme rádi, že děláme radost. Vydržte na lince, abych si vás mohl zapsat. Přejeme příjemné plavání, ať si to užijete na bazénu a zase někde naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naschle.
0: Radio Krokodýl. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar,

0: a další program. Vše na www.bilovickakrizovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Taylor Swift na Krokodýlu před 9. hodinou a také Peťa, která ví, co je nového a v 9 nám to prozradí.
1: Hezké dopoledne a čeští hokejisté se v tichosti vrátili ze Švýcarska. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: A pozveme vás také do divadla.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Edison nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Dětský den na provázku si užijete v divadle Husa na provázku od 14 hodin a Satan v Goraji je na programu v divadle Husa na provázku od 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8. po 9. hodině na Krokodýlu ty největší hity z 90. let budou například Offspring. Přidají se také No Mercy. A nebo třeba Kurt Nielsen. Za minutu a čtvrt bude přesně 9 hodin.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme velkou oblačnost, dopoledne lokálně slabý déšť nebo přehánky, odpoledne pak bude proměnlivá oblačnost a přehánky mohou být četnější. Místy se mohou vyskytnout i bouřky, k večeru od severu postupné ubývání srážek i oblačnosti. Odpolední teploty na jihu Moravy 25 až 28 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský dopravní podnik letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se lidem ani nedaří objednat, protože Seniorbus je vytížený. Se dvěma novými auty už jich bude 8. Ministerstvo školství se rozhodlo ke 30. červnu stopnout pokusné ověřování kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky. Program měl přitom běžet až do roku 2028. Pro některé školy, které byly součástí testování, představuje tento krok konec výuky. Pro část rodičů to pak znamená nečekané hledání nové školy pro své děti. Británie vyvíjí kontroverzní nástroj pro svou zpřísňující se azylovou politiku. Za pomocí umělé inteligence chce od léta 2027 odhadovat věk imigrantů, u kterých není jisté, jestli jsou zletilí. Vládní data ukazují, že současný systém je náchylný k chybám a analýza fotek má situaci zlepšit. Kromě toho plánují úřady rozšířit i využívání systému rozpoznávání tváří.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté už jsou po nepovedené mistrovství světa ve Švýcarsku, které pro ně skončilo čtvrtfinálovou porážkou s Finskem doma. Na pražském letišti Václava Havla je vítalo jen zhruba 25 školáků z prvního stupně základní školy, kteří v té době byli na letišti na exkurzi. Končící kouč národního týmu Radim Rulík prozradil, že v nejbližší době podstoupí operaci kolene.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dávejte na nehodu, která se stala u Cerekvice nad Loučnou. Tam havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Tak počítejte s komplikacemi a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
8: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
5: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: páté hodině už pro vás máme připraveny ty největší hity z 90. let a za chvilku také další slovíčka z brněnského Hantecu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá: Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Další slovíčka z brněnského Hantecu pro nás připravil náš specialista Honza Žanek Hlaváček. Co to bude?
2: Starý jak svíňa z kroksní. Gomity mládežníci, co jsou to přesýpací ráční?
1: No, co
3: tak
1: pak
3: já myslím,
1: mládežnice?
3: Že to snad je úplně jednoduchý.
1: Mládežnice
3: na prky. Když to
1: vím i já. Ty to víš taky? Fakt?
3: Ano, samozřejmě.
1: Přesýpací ráční, čověče. No tak seš dobrá, uvidíme, jak se s tím poradí naši posluchači.
4: Přesýpací hodiny?
5: Přesýpací ráční, doslova přesýpací hodiny, ne?
4: Přesýpací hodiny?
6: Račná je nářadí, takže to nejsem si pojistý, jestli to má s tím něco společného.
7: No, právě přesýpací.
6: Nevím.
7: Tak hodiny. Muž s roztroušenou sklerózou. Přesýpací jest tak přesýpá.
1: Tak tolik správných typů jsem snad ještě nezažil.
3: Ale ta roztroušená skleróza, to teda.
1: To byl nějaký blbej fór. Přesýpací ráčny, správně jste typovali a Petra věděla, tak prozradí.
3: Přesýpací hodiny.
1: A Žanek nám to potvrdí.
2: Přesýpací ráčny jsou těžký dějepis, to jsou přesýpací hodiny.
1: Je to tak, přesýpací hodiny, gratuluju k tvým znalostem, Peťo, i vám, kteří
3: děkuji,
1: jste věděli.
3: Děkuji, velmi si toho cením. Hned mám hezčí den.
1: Těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. 90 v 9. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Milovníci ohňostrojů jásají, protože dnes to vypukne. Dnes Brno bude ozářeno, protože festival Regiojet Ignis Brunensis startuje zahajovacím ohňostrojem Bella Ciao v italském rytmu a stylu.
2: A současně jako finále jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22.30 se to vypukne.
1: Ano, hudbu k ohňostroji uslyšíte samozřejmě, jak jinak, exkluzivně z rádia Krokodýl. No a co to vlastně je ten jihobrněnský dětský den, tak to nám prozradí místostarosta Brna Jih Lukáš Boula.
3: Náš dětský den začne v 10 hodin otevřením našeho biotopu v Horních Heršpicích, kde i tuto sezónu ladíme rádio Krokodýl. A celou sobotu také můžete ochutnat točenou zmrzlinu za 15 korun z našeho nového zmrzlinového stroje, který jsme dovezli přímo z italské Bologni. Také si celý den můžete na tomto biotopu zdarma zaplavat. V 10 hodin začíná program v areálu Hněvkovského přes řeku Svratku, kde se otevře Burger Street Festival, otevřou se také kolotoče a dětský den se spoustou programů tam bude pokračovat až do 18. hodiny. Od 20. hodiny na to naváže program před ohňostrojem Bella Ciao v italském hudebním stylu s hudbou na rádiu Krokodýl. Po celý den prosíme parkujte výhradně v obchodním centru Avion, odkud dojdete ve stínu stromů po cyklostezce podél řeky Svratky až do místa dění. Večer bude cyklostezka nasvícená jednotkami dobrovolných hasičů, kterým za to děkuji. Zkrátka arrivederci na Brno Jihu.
1: Říká na Krokodýlu.
2: To bylo úplně geniální, prostě všechno řečeno. Je úplně pan starosta mě teda překvapil.
1: A v italském stylu, stejně jako dnešní úvodní ohňostroj, který se jmenuje Bella Ciao, zahajuje Regiojet Ignis Brunensis a je takovým finále dnešního jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského, kam jste byli právě pozváni. Dnes si to všechno užijte. Hudba exkluzivně na Krokodýlu ve 22 hodin a 30 minut, tak si nás naleďte.
0: Rádio Krokodýl.
4: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
8: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: půl desáté posloucháte Krokodýla rádio, které fandí školám, které omezují mobilní telefony. A tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Dana Otoupalová a jsem ředitelkou základní mateřské školy v Blažovicích. My vlastně jsme mobily nikdy nepoužívali a nevyužívali dětmi, protože máme školu jenom s prvním stupněm. Děti vlastně tráví o přestávkách čas tak, že se baví ve třídách, hrají nějaké hry karetní nebo šachy, teď poslední dobou rádi tancují, no a nebo plní nějaké výzvy, které jim připravuje paní speciální pedagožka.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Romana a chtěla bych pomoci svému příteli, kterému před 38 lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Po celou tu dobu má přítel potíže s chůzí, ale s tímto handicapem se naučil žít. Bohužel v posledních dvou letech se jeho chůze zhoršila a je pro něj čím dál více namáhavější. Pomohl by mu přístroj takzvaný Walkaid, který měl přítel možnost vyzkoušet během posledních dvou rehabilitačních pobytů. A tento přístroj pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňuje tak chůzi. A proto bych si moc přála, aby přítel měl přístroj denně k dispozici. Mohl by tak chodit třeba i na další vycházky. Z finančních důvodů si jej však nemůže sám pořídit. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá, a tak jsem o pomoc požádala.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Milanovi na rok přístroj zajistil.
3: Když jsem to Milanovi oznámila, byl překvapený, dojatý a zároveň měl obrovskou radost. Oba velice děkujeme Rádiu Krokodýl a vážíme si jeho pomoci.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky jdeme rozdávat právě teď na lince 603 103 103. Teď jsem ji uvolnil, takže máte stejné podmínky k tomu, abyste se jako první dovolali, a když to zvládnete a poznáte krokodýlí zvuk, tak pro vás máme slušnou částku.
2: 103 300 pade.
1: Ano, v Brně se krokodýl ladí na frekvenci 103, tak to je tak tematické. 103 300.
2: Možná jsme na té částce 103 mohli zůstat, že? Nepřidávat.
1: Ne, budeme zvyšovat, ať se to zvyšuje, ať ta motivace vyhrát tyhle prachy je pořád větší a větší. A kdo pak se dovolil nejrychleji? Haló, tady Martin? Haló?
3: Haló, tady Zdeňka.
1: Zdeňko, už jsme se lekli, že s námi nechcete mluvit. To by byla škoda. Máme tady pro vás 103 tisíc, jako kdybyste je nechtěla. Odkud voláte?
3: Od Kyjova.
1: Jejda, tak až na Kyjovsko, tak na Hodonínsku, tam je frekvence 95,4. To by byla nižší částka, 95 tisíc. Máme pro vás 103 350 korun a dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Co myslíte, že by to mohlo být?
3: Já si myslím, že je to odlepování izolepy.
1: Odlepování izolepy.
2: Tak jako zní to tak.
1: Mohlo by to být. Do toho ještě...
2: To jsem teďka dělala, úplně jsem se čilila, že mi to nešlo. Já jsem vždycky zapomenu udělat ten koneček, víš?
1: Tak, teď je důležitá odpověď našeho arbitra. Odlepování izolepy, ano nebo ne? 103 350 korun. Bohužel.
2: Tak ne.
3: Škoda.
1: Mrzí nás to. Popřemýšlejte, kdyby vás napadlo něco dalšího, můžete si zavolat do dalšího soutěžního kola. Částka se zvyšuje, krásný víkend přejeme z krokodýla. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
7: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
8: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
9: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
8: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
9: No přece od Klimastylu z Hodonína.
10: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
0: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9.

nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: Blíží se 10. hodina, celou hodinku, už od 9. jste si užívali ty největší hity z 90. let a mezi nimi také Lou Bega. No a na 10. Peťa připravila další aktuální zprávy.
1: Myslíš?
0: Předpokládám.
1: A od května se změnila částka pro lidi, kterým zaměstnavatel nevyplácí mzdu, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. hodině na Krokodýlu Marquez. Vayamos compañeros. Také Shakira. A hrajeme i české hity, třeba Činasky. Za minutu bude přesně 10 hodin.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně 18 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 25 až 28 stupňů a k tomu oblačno, lokálně slabý déšť nebo přeháňky během dopoledne, během odpoledne pak proměnlivá oblačnost, přeháňky mohou být četnější a místy se mohou vyskytnout také bouřky. Večer pak od severu postupné ubývání srážek i oblačnosti.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Síť dobíjecích stanic se díky schválenému memorandu o spolupráci města, tepláren Brno, kraje a Jihomoravské energetické agentury rozšíří z města do celého regionu. Vznikat budou u nemocnic, škol, úřadů nebo sportovišť na krajských pozemcích. Teplárny Brno aktuálně provozují v rámci Brna 145 stanic. Od 1. května letošního roku se změnila částka pro lidi, kterým zaměstnavatel nevyplácí mzdu. Její výši vypočítává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud tedy zaměstnanec nedostane výplatu, měl by se obrátit na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce. Ambiciózní plán oznámil britský princ William. V následujících 10 letech chce prodat až 20% všech královských pozemků, které vlastní v Cornwallu. Finance, které prodejem získá, hodlá vynaložit na podporu ekologických projektů i na budování cenově dostupného bydlení.
2: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Jistota medaile je ve hře v dnešních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Pozor na nehodu, která se stala v Brně v Táborské ulici u křižovatky s Potácelovou. Došlo k požáru kůlny. Na místě hasiči i policie. Očekávejte komplikace a nárazové zdržení. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí opět na výlet. Snad vám přinese i inspiraci, kam byste si mohli vyrazit i vy. Tentokrát to bude jedna zajímavá turistická stezka v okolí Valtic a pokud ji poznáte, máme pro vás dvě vstupenky na rodinný festival Bezva Fest 13. června ve Slavkově.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýlem teď vyrazíme k brněnským strážníkům. Jejich mluvčí Jakub Ghanem nám prozradí, jaké případy v tomto týdnu museli řešit, kde pomáhali, kde zasahovali a co všechno vyřešili.
2: Hezký den posluchačům do studia. Strážníci z naší dopravní jednotky pod hrozbou namířené služební zbraně spoutali řidiče, který nebezpečně ujížděl poté, co na vytížené křižovatce u Zvonacky projel na červenou. Ukázalo se, že měl zákaz řízení, na svědomí několik vážných přestupků a je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, hrozí mu vězení. Uprostřed lesa na okraji Králova pole našli strážníci v úterý v malé chatce celostátně hledaného muže. Byl na něj vydaný zatykač a hlídce se neúspěšně pokusil utéct. Prozradil ho kouř z komína jinak neobývaného objektu. Na parkovišti vyhrazeném pro policejní vozy v Nádražní ulici stál v pondělí třicátník v černém tričku se žlutým nápisem policie. Nosit veřejně napodobeniny uniformy je ale zakázané a tak ho čeká správní řízení. A ve Slatině strážníci dopadli muže, který se prý v noci na pátek pokusil na ulici ukrást svému známému náramkové hodinky a když se mu to nepovedlo, utekl údajně s jeho jízdním kolem za 50 tisíc korun. Je podezřelý z trestného činu. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem o tom, co všechno v tomto týdnu řešili.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Come on.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel je tu s další inspirací na výlet nebo procházku a vy si můžete zavolat na linku 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil, a pokud tu stezku, kterou vám představíme, poznáte, máte u nás dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. Program je tam skutečně bohatý, prozradíme, že si tam můžete užít stage, kde vystoupí například Sebastián nebo Pokáč, bude tam spousta dětských show a vystoupení, youtubeři a také 30 atrakcí úplně zdarma. No a na jakou tu stezku se vydáme? Je to nevšední turistická atrakce ve Valticích. Okružní trasa v délce necelých 5 kilometrů vede ze sousední rakouské obce Schrattenberg směrem k Valticím, k romantické stavbě kolonáda na nejvyšším bodě lednicko-valtického areálu.
2: A po cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosy po kůře, šiškách, písku nebo kamenech.
1: Můžete také balancovat na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočnout si na dřevěných lehátkách a kochat se pohledem do širokého údolí a okolí z nejvyššího místa kopce Homole.
2: To je pohoda, to je dobrý slovo.
1: To jsem spojil okolí s údolím dohromady, takže taková zkratka. Děti se můžou také sklouznout na přírodní skluzavce.
2: A chůzi bosou nohou po různých přírodních materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové vjemy.
1: Na stezce leží i muzeum železné opony. V letních měsících je na stezce navíc otevřena Bertiho chata s občerstvením.
2: A kousek od hranic v Rakousku, tam najdete bránu druidů. Na tabulích jsou informace, v jakém druidském znamení stromu jste.
1: Hodně jsme vám napověděli, tak schválně, kdo pak se dovolal jako první? Halo, Martin?
3: Dobrý den, Jirka.
1: Dobrý den, Jirko, odkud voláte?
3: Olomouc.
1: Olomouc, tak tam zdravíme. Tak jak se nazývá tahle stezka nedaleko Valtic?
3: Není to bosou nohou.
2: Máte pravdu. Já když to takhle jsme říkali, já říkám, tyjo, to se jde 5 kilometrů jako bosky, jo. Úplně jsem to viděla.
1: Bosky se chodí jen na těch zastávkách, ale samozřejmě, kdo chce, může si projít celou stezku bosou nohou. Stezka bosou nohou ve Valticích, to je ona, tu jsme vám představili a vy díky tomu, že jste nám prozradili, jak se jmenuje, získáváte dvě vstupenky na rodinný festival Bezvafest 13. června ve Slavkově u Brna. Gratulujeme.
3: Děkuji.
1: Vydržte na lince, ať si vás můžu zapsat. Přejeme krásný víkend a zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Rádio Krokodýl. Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Haló? Jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžem rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák. Zapínám. Krájím.
4: Šlehám.
5: Sedím.
4: Strouhám.
5: Flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám.
4: Utírám.
5: Solím.
4: Pepřím.
5: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Je dobré mít se kam vracet.
4: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: 4 minuty po půl 11. Miraj na Krokodýlu, vedle tebe usínám. Další hity už za chvíli, bude Alan Walker, také Vem. Máme pro vás tipy, jak si užít tento víkend zajímavým způsobem už za chvíli, ale ještě předtím si poslechněte příběh dalšího z vás, kterému jsme pomohli.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Jana Přerostka a chtěla bych pomoct své kamarádce Alici. Moje kamarádka je svobodná maminka a žije sama s postiženým chlapcem, který je postižený psychicky i fyzicky. Už od miminka. Teď je mu právě 17 let, kamarádka je na jeho opatrování sama, žije jen ze sociálních dávek, takže nemá finanční prostředky na opravu domku ani na pořízení novějšího vybavení. Oba rodiče jí zemřeli ještě předtím, než byla těhotná. Kamarádka ze všeho nejvíc potřebuje nový bojler na ohřev vody. Touto cestou bych vás moc prosila o pomoc pro moji kamarádku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zajistil nový bojler včetně montáže.
2: Radio Krokodýl mé kamarádce pomohlo. Je moc šťastná a já za to hrozně moc děkuju. Bojler už má nainstalovaný. Děkuju moc, Krokodýle, že pomáháš všem.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu právě teď spousta tipů, jak si báječným způsobem užít dnešní den. Tak třeba od 10. hodiny dnes zažijete v Zoo Brno oslavy Mezinárodního dne biodiverzity. Tématem budou globální změny z pohledu zvířat a hravou a interaktivní formou se tak dozvíte, jak klimatické změny, invazivní druhy nebo proměna krajiny ovlivňují jejich život po celém světě.
2: A víkend patří taky akcím k blížícímu se Mezinárodnímu dni dětí. Speciální aktivity proběhnou třeba dnes na hřišti SK Jundrov, kde se ti nejmenší vyzkouší nespočet pohybových a soutěžních disciplín a stejně tak se plánuje zábavné sobotní odpoledne v Líšni, bude plné sportu, tvoření a doprovodných vystoupení.
1: Jihobrněnský dětský den dnes proběhne také v areálu na Hněvkovského ulici, zakončí i první ohňostrojnou show letošního ročníku RegioJet Ignis Brunensis, samozřejmě s hudbou na rádiu Krokodýl.
2: A vyplatí se taky vyrazit do Polárky na divadlo nebo na kreativní workshop.
1: Nepropásněte ani mimořádnou událost, kterou hostí tento víkend Digitarium na Kraví hoře. Koná se tam Digifest 2026, což je přehlídka nejnovějších populárně naučných filmů určených pro hvězdárny z celého světa.
2: A na prostranství před Janáčkovým divadlem se dnes koná akce Den pro Brno. Propojí se tam dobrovolnictví, komunitní život a kulturní program. A kromě vzájemného setkávání se můžete těšit na koncerty, talk show nebo dětskou zónu.
1: Nabídka je skutečně široká, tak doufám, že si něco vyberete a užijete si dnešní den.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám.

0: přání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
1: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250.

0: 50 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na 2. židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na 2. židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na 2 stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora. Náš příběh. Peťa se vždycky ptá, kdo zpívá.
1: A teď říkám, takže Lambora, teď se nevěděla, kdo je ta žena, tak děkuji.
0: Tak víte i vy, kdo zaspíval, a teď se dozvíme od Peti, co bude ve zprávách v 11.
1: Ano, a za to, že jsi mi to tak hezky řekl, tak ti taky řeknu, že o tomto víkendu si můžeš natankovat levněji než třeba včera.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. budeme hrát hity na vaše přání. Celou hodinku si budete moci vybírat na lince 603 103 103. 11. to bude za minutu.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Během dopoledne nás čekají sem tam nějaké lokální slabé přeháňky, během odpoledne pak proměnlivá oblačnost a srážky četnější, ojediněle se mohou vyskytnout i bouřky, večer pak od severu postupně ubývání srážek i oblačnosti. Dnešní odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hlídka brněnských strážníků si včera odpoledne všimla požáru dřevěných palet, od kterých začala hořet fasáda obchodního centra Perla v Žabovřeskách. Přivolali hasiče i záchranku a pomohli evakuovat 50 lidí z prodejen. Hasiči požár uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Nikdo se nezranil. Proč hořelo, je předmětem šetření. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, o víkendu opět o více než půl koruny na litr klesá. Litr benzínu v Česku zlevnil o 61 haléřů na 42 korun 57 haléřů. Cena nafty pak po delší době klesne pod 40 korun za litr. Čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 39,72, což je o 54 haléřů méně než včera. V Madridu má nový pomník Čech František Suchý, který jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradišťko u Prahy. Češi!
5: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Ještě 4 zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o tomto víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední 4 adepti. Jeden odjede s prázdnou. Víkendový program startuje semifinálovými souboji. Nejprve utkáním domácích Švýcarů s Nory od 15:20. Poté od 20 hodin čeká přemožitele Čechů Finy souboj s Kanadou.
8: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, na Brněnsku, v újezdu u Brna, v Komenského ulici, u křižovatky se Štefánikovou, došlo ke srážce 2 osobních vozidel, provoz je tam částečně omezen, tak tam dávejte dobrý pozor. No a pozor i v Táborské ulici v Brně, u křižovatky s Potácelovou, tam došlo k požáru kůlny, na místě hasiči i policie, i tam očekávejte komplikace. Pokud máte další informace, tak nám zavolejte a my to pošleme dál.
5: Víte o něčem, co se děje na
9: silnicích.
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme po 11. do studia Krokodýla, dorazila také Janča, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne vám všem, Krokodýlové.
0: Bude plnit vaše hudební přání a ten první pozdrav dorazil díky naší aplikaci Rádia Krokodýl až ze Skotska, Jančo, představ
1: jo,
0: si to.
1: Až ze Skotska.
0: Takže zdravíme do Skotska a vůbec všechny, co nás poslouchají, mějte se hezky, zdraví Marťa z Glasgow, taky posíláme její oblíbený hit. A vy si můžete vybrat, tady je telefonní linka.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 630

Time. Sound of Silence, tak to byl hit, který nám odstartoval dnešní hity na přání krokodýláci. Linka 603 103 103. Volejte právě teď. Linka je volná. Těším se na vaše hudební přání až do pravého poledne. A teď už taky Britney Spears. Upside did it again.

0: Popová princezna Britney Spears na krokodýlu a teď už také další hity na vaše přání. Linka 603 103 103 a na ní věrná posluchačka Janča. Zdravím tě, Jani.
1: Ahoj.
0: ABBA Dancing Queen, pro koho to bude, prozrať?
1: Pro tebe, no, jsem tě neslyšela v rádiu, přiděla.
0: Děkuju. Musíš ladit v sobotu odpoledne, no.
1: Ale teda volala, nepodařilo se mi to, víš.
0: Tak dneska je ten šťastný den, tak pro koho budeme hrát, Jani?
1: Hlavně pro všechny, ať mají dobrou náladu.
0: Jo, super, a hlavně pro tebe. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: na přání.
1: Tak to byla švédská kapela ABBA a Dancing Queen pro všechny tancující královny v Brně a na Jižní Moravě. Ovšem teď už také další hity na vaše přání. Kdo pak je na lince? Halo, halo.
2: Vítej na rádiu Krokodýlu, písničky na přání vás zdraví z obce, kde je u Znojma Marek.
1: Tak to bylo krásné, takové úvodní slovo, Marku, já tě taky zdravím. Mabel Disco Disco, pro koho to bude?
2: No, pro vás do rádia, do Znojma, do Brna, prostě pro všechny, protože ta náladička je, musí být hezká, takže ty písničky na přání jsou skvělé.
1: Musíme si to dělat hezký, tak Mabel Disco Disco, už ti to tam letí, ahoj.
2: Tak jo.

0: Hity na přání.
1: Tak to byl návrat do roku 1999. Ovšem teď si budeme hrát něco z doby nedávné, z roku 2021. Minely Ram Pam Pam. No a vybral si kdo pak? Halo, halo.
2: Ahoj ti všem, tady Tom Prigl.
1: Tome, já tě zdravím, jak si užíváš dnešní sobotní dopoledne zatím?
2: Pracovně.
1: Pracovně, a kde pracuješ?
2: Já tady pomáhám kamarádovi.
1: Jasný, takže nějaká manuální práce asi spíš.
2: Jo, jasný, elektrika a tak dál. No.
1: Je, tak to je hodně zodpovědné. Tak k tomu budeme hrát teda Minely Ram Pam Pam. Bude to pro kamaráda nebo pro koho?
2: Bude to pro něho, pro Bramboříka, určitě pro moje syny Honza David. Potom bych to ještě zahrál Krkovičkům, Hladovi, Petrovi Policajtovi, Zdendovi, Ďapce a vám do rádia Krokodýla. A všem lidem, kdo poslouchají.
1: Jasný, no a pro tebe samozřejmě taky. A ti jde práce pěkně od ruky. Měj se, ahoj.
2: Ahoj, ti čau.
3: Důžat mi soudem.

0: Dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
1: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová. Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy.
8: Ano, slyšíte správně.
7: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
8: Žádné dlouhé čekání.
7: Profesionální montáž a rychlá realizace.
8: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
7: nebo telefon 724 100 122.
8: Klimatizace Břeclav.
7: Řešení proti letnímu horku.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
10: Say low.

0: na přání.
1: Krásné sobotní dopoledne, krokodýláci, Janče Houbová s vámi, no a s vámi také hity na vaše přání. Až do pravého poledne pokračujeme, linka 603 103 103 a na ní Biker Zdeněk.
2: Ahoj, Janí, bylo hezky, jak ses nadechla.
1: Já jsem to chtěla říct úplně správně.
2: Písničku pošleme všem bikeristům, co jezdí kolem Pálavy i jinde. Já teda teprve jedu na Pálavu, protože pokud bude večer jasná obloha, tak bude úžasný úplněk a v Klentnici pod Stolovou horu na Bílé Chalupce je to úplně superový. Takže to dáme ještě Slavkovákům, Tigerovcům z kluba Utěchova, do Meziče Pavlu Janštovi a tobě hni a pohodový víkend přeje Zdenek.
1: Super,
2: a dáme ACDC dálnicu na Palavu.
1: Je mi to jedno, asi to tam dneska bude opravdu rozpálený jak hel. Tak jo, měj se krásně. A užij si to.
2: Díky.
1: Ahoj.
2: Díky, Ani. Čau.

0: AC/DC Highway to Hell a teď už jdeme na další hudební přání. Linka 603 103 103 je připravená, kdo pak je na ní?
1: Tady je Pavel Jojša z Velkého Zeříči z té švrtelského ústavu, kam bych je zahrát dneska se střičkám, který mají dneska službu, který jsou upracovaný, polovička ještě nemocných, takže díky moc střičky, že se o nás staráte. A potom bych je zahrát těm lidem, kteří mě pomáhají celý týden. Je to Jarda Zezula, manžel Liškovi, samozřejmě celý kolektiv Penny Marketu Uhr, ve Velkém Zeříči u autobusu jde zastávky a mým vnoučkům a pravnučce a Filipovi a Míši, to je všechno. Díky moc za všechno a zdravím celý Brno a zdravím všechny andělky.
0: Tak jo, budeme hrát Ricky Poveri, Sara Perchetti, a taková italská letní prázdninová klasika.
1: Já znám moc dobře. A, halo?
0: Ano, ano, slyšíme se halo? Stále.
1: Máte moc krásný hlas, děkuju moc.
0: Děkuju moc, tak jdeme to hrát. Mějte se krásně, Pavle, a samozřejmě i pro vás.
1: Děkuju moc, mějte se.
0: Naschranou.

0: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
1: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
0: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
1: Že bych se taky svezla.
0: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu.

0: přání. Pohodička Glider, už také další hity na vaše přání. Linka 603 103 103. No a do pravého poledne ještě hity stíháme, takže kdo pak je na telefonu tentokrát?
1: Ahoj, tady Martina.
0: Marti, kde nás ladíš?
1: V Chrlicích.
0: Zdravím do Chrlic, kapitán Demo Zlatíčka, tak pro koho to bude?
1: No určitě pro moje slíbení, pomáhají s uděláváním oběda a pro všechny, co poslouchají. Moc děkuju.
0: Super, mějte se krásně, holky, už vám to tam letí.
1: Jo, děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Bon Jovi, It's My Life. Tak tento hit nám uzavírá dnešní sobotní hity na vaše přání, krokodýláci. No a na 12. hodinu samozřejmě připravena Peťa a aktuální zprávy. Tak o čem budou?
1: Přeji hezkou sobotu. V Brně se bude měnit rezidentní parkování. Víc o tom za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do kina.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do kina na americký animovaný snímek Mrzutá rybka. Snímek vypráví o mrzutém panu rybovi. Jehož poklidný život naruší setkání s hyperaktivním mořským dráčkem jménem Pípa. Společně se vydají na dobrodružnou cestu oceánem, kde zjišťují, že změny mohou být šancí k lepšímu. Mrzutá rybka je na programu v sobotu 30. května ve 13:30 v brněnském kině Lucerna.
3: Rádio Krokodýl.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 12. hodině si dáme Faula Changes. Devadesátky a Dario G. A vydáme se taky na sever. Kabáti a spousta dalších hitů Krokodýla po 12., která je tu za 2 minuty.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jdeme se podívat také na počasí. Polojasno hlásí Brno, kde je 27 stupňů Celsia. Znojmo, Břeclav, taktéž 27 stupňů. Vyškov a Blansko, tam je trošku méně teplo, 23 stupňů. Hodonín 22 stupňů Celsia. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty v Brně a na Jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pozor na novou regulaci rezidentního parkování si od června musí dát řidiči, kteří v Brně parkují v zóně B. Od začátku června začne v modrých zónách B platit změna. Nově bude regulace platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum města, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Slunečné dny a stoupající teploty začínají lákat k vodě nejen otožilce, ale i první nedočkavé plavce. Aktuální výsledky ukazují, že většina sledovaných přírodních koupališť je zatím bez závažných problémů. Přesto odborníci upozorňují, že během léta může kvůli vysokým teplotám, nedostatku vody a živinám ve vodě docházet k rozvoji řas a sinic. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svou funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu Trump, který za pár dnů oslaví 80. narozeniny, podstoupil v úterý. Lékař mu ale doporučil zhubnout.
10: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Jistota medaile bude ve hře v dnešních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále Český výběr.
2: Ekonomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 231. kilometr směrem z Brna na Kroměříž, tady stojí na krajnici porouchané osobní auto s přívěsem. Na Brněnsku mezi Oslavany a Neslovicemi poblíž odbočky na Padochov se střetlo osobní auto s nákladním a vozovka je průjezdná Kyvadlově, tak dávejte pozor. Na trase Svitavy Moravská Třebová před Koclířovem na kruhovém objezdu se srazila 3 osobní auta a provoz je částečně omezen, tak tam počítejte se zdržením v koloně. Dále potom na Třebíčsku mezi Kamenou a Tasovem u odbočky na Oslavu došlo k nehodě cyklisty a ke zranění, tak tady projíždějte opatrně. No a ještě jedna nepříjemnost na Brněnsku v újezdu u Brna v Komenského ulici u křižovatky se Štefánikovou, tak tady došlo ke srážce 2 osobáků a provoz je omezený. Pozor na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Krásné sobotní, teď už také odpoledne, pokud zrovna obědváte, tak vám přeji všechno dobré, ať vám to jde co nejlépe od ruky, pochutnejte si. No jinak za malou chvíli budeme společně soutěžit, tak určitě buďte s námi. 12. hodinu nám otevírá Dario G, taková letní pohodička, tak si to moc užívejte a díky, že ladíte, díky, že jste s Krokodýlem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak jsem vycvičila tebe.

0: Cestovatel.
1: Krokodýláci a my jdeme cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat. Je tady oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel. No a právě v tuto chvíli budeme společně soutěžit o dva lístky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. No a o co soutěžíme? Tak prosím pěkně, je to na 6. ročník největšího rodinného festivalu. Na co se všechno můžete těšit? Bude tam stage s Bezva programem, dětské show a vystoupení youtubeři a hvězdy internetu. No a spoustu desítek atrakcí. Takže určitě se to vyplatí, dva lístky na krásný rodinný festival Bezva Fest. Linka do studia 603 103 103. No a v tuto chvíli už jdeme také na nápovědy. Hádáme město, které se nachází v okrese Svitavy v blízkosti zemské hranice s Moravou v Kotlině při Bílém potoku, asi 17 kilometrů západně od Svitav. Toto město vypadá opravdu jako z pohádky. Historické centrum totiž dodnes svírají zachovalé středověké hradby s ochozy a věžemi. Kromě historického centra byste měli navštívit také muzeum hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který byl místním rodákem. Centrum Bohuslava Martinů nabízí několik moderních a interaktivních expozic. V blízkosti tohoto města, jehož název hádáme, si nachází také hrad Svojanov, překrásný rokokový zámek Nové Hrady, anebo do skalního města Toulovcovy Maštale byste se také měli určitě vydat. Velkou nápovědou určitě bude i to, že se zde nachází známý měšťanský pivovar, který nese stejný název jako toto město, které hádáme. Takže pokud tušíte, jaké město mám na mysli, tak volejte právě teď 603 103 103. Halo, kdo pak je na lince?
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo si dovolal?
2: Pátr.
1: Prosím tě, tušíš správnou odpověď?
2: Svojanov.
1: Bohužel to správná odpověď není. Měj se krásně, nevadí, šanci dávám někomu dalšímu. Linka 603 103 103. A jak jsem říkala, hádáme město, které se nachází v okrese Svitavy v blízkosti zemské hranice s Moravou, 17 kilometrů západně od Svitav, no a je tady známý měšťanský pivovar, který nese stejný název jako město. Halo, halo, kdo pak je na lince?
3: Dobrý den, tady Katka.
1: Kači, tuší správnou odpověď?
3: Polička.
1: A je to úplně naprosto správně, moc gratuluju a prosím tě, dva lístky na rodinný festival Bezva Fest jsou tvoje.
3: Tak máme radost, děkuji.
1: Super, vydrž mi na lince a ještě jednou velká gratulace, ahoj.
3: Ahoj.
0: Radio Krokodýl.
1: Radio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
6: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
7: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
8: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
9: Fandové basketbalu zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas o 3. místo. Soupeřem bude BK Opava. Přijďte nás povzbudit do Stares Arény Vodova v pondělí 1. června od 18 hodin. Vstupenky v síti Ticketportal nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
14: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
13: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s jižní Moravou.
14: www.terme-la.at.
15: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, a pokud třeba přemýšlíte, kam byste vyrazili, má být krásné teplé počasí, tak máme pro vás zrovinka jeden takový tip. Vyrazíme totiž za hranice Jižní Moravy, za hranice Brna i za hranice České republiky, ovšem více už prozradí naše krokohlídka, nebo spíš možná krokorodinka.
2: Krokohlídka, konkrétně dneska krokorodinka vás zdraví z Termela, kde už začalo léto. Tento víkend slavnostní otevření letních lázní, program, tak ten je tu bohatý, živá muzika, workshopy pro děti, soutěže, ale hlavně sluníčko, drinky a pohoda. Teplota skvělá, už teď máme 26 stupňů a voda ještě lepší. Tak neváhejte a přijďte si taky užít koupání v Termela.
1: Zní to úplně báječně, tak samozřejmě zdravím Míšu, Milana a taky Huga, kteří si užívají právě teď v Termela, tak můžete vyrazit.

0: Pohodička, Shaggy Angel, Hits Millenia. No a určitě víte, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. No a nyní si pojďme poslechnout, jaká další se k této iniciativě připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Libor Tománek, jsem ředitelem základní školy Antonínská v Brně. Mobily to máme tak, že na prvním stupni žáci mobilní telefony nepoužívají a na druhém stupni ten režim je trochu volnější, o přestávkách ano, v hodinách zase dovolení příslušného vyučujícího.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, krokodýláci, stále soutěžíme o 103 400 korun v tuto chvíli za uhodnutí našeho záhadného zvuku. Tohle to je ona, pokud budete mít tipy, tak určitě poslouchejte pozorně, protože soutěžíme celý víkend a hlavně navyšujeme náš bank.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz
5: Halo, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: pohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Yamaya, taky.
6: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, cedím.
5: Strouhám.
6: Flambuju.
5: Hasím. Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
6: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Krokodýl.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, a pokud máte doma malé ladiče krokodýla, tak pro vás máme tip, kam se dneska vydat. Více už prozradí přímo na místě Jirka Wiener.
2: Krokohlídka a dětský sportovní den v Bohunicích. Stéje Tatran Bohunice. Roman Richter je tady předseda. Zdravíme.
3: Dobrý den všem účastníkům. Poprosím, zveme všechny, co mají rádi sport a chtějí se podívat na veškeré atrakce, co jsou na Tatranu Bohunice. Zveme vás všechny, jsme zde až do 15.30. Tak přijďte, budeme rádi.
2: Bude tady veselo, je tady kouzelní krokohlídka, koně, vězenská služba. No, prostě ten správný dětský sportovní den. Stéje Tatran Bohunice a s krokodýlem.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám.

0: Superstar 2009, příběh nekončí. Chvíli před 13. hodinou jsou tu aktuální zprávy a mají pro vás Peťa, tak o čem budou?
1: Hezké dopoledne, na jižní Moravě se rozšíří síť dobíjecích stanic, i o tom za chvilku.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A co si dáme po 13. hodině? Tak třeba novinkovou věc Felix je na Pride. Pride. Rok 99, taky smír. Českých hitů Marek Ztracený, to se mi líbí.
5: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý.
0: 13. hodinu tu máme za minutu.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím, tak trošku se nám zatáhlo, ale teploty stále velmi příjemné, okolo 26 stupňů Celsia nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti a denní maxima 25 až 28 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Síť dobíjecích stanic se díky schválenému memorandu o spolupráci města, tepláren Brno, kraje a Jihomoravské energetické agentury rozšíří z města do celého regionu. Vznikat budou u nemocnic, škol, úřadů nebo sportovišť na krajských pozemcích. Teplárny Brno aktuálně provozují v rámci Brna 145 stanic. Od 1. května letošního roku se změnila částka pro lidi, kterým zaměstnavatel nevyplácí mzdu. Její výši vypočítává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud tedy zaměstnanec nedostane výplatu, měl by se obrátit na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce. Ambiciózní plán oznámil britský princ William. V následujících 10 letech chce prodat až 20% všech královských pozemků, které vlastní v Cornwallu. Finance, které prodejem získá, hodlá vynaložit na podporu ekologických projektů i na budování cenově dostupného bydlení.
8: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Jistota medaile je ve hře v dnešních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii s překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále Český výběr.
9: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 194. a půltý kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. Na trase Brno-Vyškov u odbočky nad Varožnou se srazilo osobní auto s motorkou a došlo ke zranění, tak tam počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě minuty po 13. hodině v sobotu 30. května, kdy svůj svátek slaví všichni nositelé jména Ferdinand, tak přejeme všechno nejlepší, jinak za malou chvíli krokodýlí zlatička a otázka, kdo je to zloduch.
1: Já myslím, že jsou to taky zloději.
0: I na to se podíváme už za malou chvíli a také samozřejmě vyrazíme na festival RegioJet Ignis Brunensis, tak buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se mi cvičila tebe.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Po 13. hodině vyrážíme za našimi nejmenšími posluchači za krokodýlími Zlatíčky. Tentokrát do mateřinky v Králově Poli a ptáme se, kdo je to zloduch.
2: Pořád krade věci.
3: Já myslím, že jsou to taky zloději.
4: Že můžou ukládat tady peníze.
5: Taky můžou kradnout banku.
6: A mají taky auto, aby mohli ukládat hodně věcí, třeba kytolu, skříň, klavír a tak.
7: Třeba mohou vykládat celou školku.
1: Přesně tak, zloduši mohou mít mnoho podob, ještě že se v tom krokodýlí Zlatíčka takhle orientují, tolik jejich odpovědi na otázku, kdo je to zloduch.
0: Radio Krokodýl. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
8: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Fandové basketbalu zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, máme tady tip pro malé ladiče krokodýla, kam můžete třeba vyrazit, to všem více už v tuto chvíli prozrazuje naše krokohlídka, taky Jirka Wiener přímo na místě, takže kam můžeme vyrazit?
2: Rádio Krokodýl je dneska přímo v Bohunicích, tady se dějí věci, máme tady právě teď taky s námi paní starostku Lucí Starou, zdravíme, pěkný den.
3: Pěkný den všem.
2: Tak co se tady dneska děje?
3: Dnes se nám podařilo už druhý ročník dětského dne, rodinného dne. Máme tady spoustu atrakcí, krásné počasí a spoustu lidí.
2: Vydařilo se nejenom počasí, ale všechny doprovodný program. Je tady s námi i pan místostarosta Milan Hrdlička. Pěkný den.
4: Krásný den.
2: Jak byste to tady dneska vy vypíchl, celou tu akci? Co je tady k vidění?
4: Já bych řekl, že dnešek se podařil, je nádherné. Máme tady hasiče, máme tady ambulanci, kde si můžete prohlídnout sanitku, máme tady krásné ukázky vězenské služby se psama, spoustu atrakcí a do toho nádherný počasí, spoustu dětí. Chtěl bych všechny pozvat, protože končíme 16 hodin a myslím si, že ještě dost času, abyste se do Bohunic přijeli podívat.
2: Tak se zastavte, krokodýláci, jsme tady, Bohunice, Tatran Bohunice a dětský sportovní den.
1: Krokodýláci, tip pro vás, kam můžete vyrazit.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám.

0: Police every bread you take. No a určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony. Tak si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jiří Odehnal a jsem ředitelem základní školy Brno, Čejkovická 10. Mobilní telefony už máme několik let ve školním řádu zakázány a jsme s touto změnou velice spokojeni. Děti tráví daleko více času o přestávkách, hrami a vzájemnou komunikací.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.
3: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
3: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz. Klima.

0: výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
4: Je to tak, krokodýláci, dnes večer to nad Brnem znovu všechno zazáří. Festival Regiojet Ignis Brunensis startuje zahajovacím ohňostrojem Bella Ciao v italském stylu a italském rytmu. Současně jako finále jeho brněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22 hodin a 30 minut hudba k ohňostroji exkluzivně na rádiu Krokodýl. Však to znáte, no a co se dneska děje v Komárově, tak to prozrazuje místostarosta Brna jich, pan Lukáš Boula.
5: Náš dětský den začne v 10 hodin otevřením našeho biotopu v Horních Heršpicích, kde i tuto sezónu ladíme rádio Krokodýl. A celou sobotu také můžete ochutnat točenou zmrzlinu za 15 korun z našeho nového zmrzlinového stroje, který jsme dovezli přímo z italské Bologni. Také si celý den můžete na tomto biotopu zdarma zaplavat. V 10 hodin začíná program v areálu Hněvkovského přes řeku Svratku, kde se otevře Burger Street Festival, otevřou se také kolotoče a dětský den se spoustou programů tam bude pokračovat až do 18. hodiny. Od 20. hodiny na to naváže program před ohňostrojem Bella Ciao v italském hudebním stylu s hudbou na rádiu Krokodýl. Po celý den prosíme parkujte výhradně v obchodním centru Avion, odkud dojdete ve stínu stromů po cyklostezce podél řeky Svratky až do místa dění. Večer bude cyklostezka nasvícená jednotkami dobrovolných hasičů, kterým za to děkuji. Krátka arrivederci na Brno jihu.
4: Tak těšíme se.
3: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hříšný tanec Ery Carmena Hungry Eyes, chvíli před 14. hodinou, kdy jsou připraveny aktuální zprávy a mají pro vás Peťa, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, Janáčkova akademie muzických umění má prozatímní vedení, víc o tom za chvilku.
0: A teď už také pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo 18 hodin a balet Žizel nabízí Mahenovo divadlo 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
8: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám, sedím.
6: Strouhám.
7: Flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 14. hodině si dáme novinku David Guetta, Jennifer Lopez. K tomu 90. Jimmy Jameson. A z českých hitů Poetika Půlnoc. Za minutu a kousek tu máme 14. hodinu.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A trošku se nám vyjasnilo, krokodýláci, teploty velmi příjemné, Brno a Znojmo 27 stupňů, Hodonín, Vyškov 24, Blansko 25 a nejtepleji je aktuálně na Břeclavsku, kde měříme 28 stupňů Celsia. Odpoledne bude více proměnlivá oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer od severu postupně ubývání srážek a oblačnosti.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Janáčkovu akademii muzických umění ode dneška prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Vili odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel a rozhodnutí potvrdila vláda. Škola písemné odvolání obdržela včera. Nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí. Do baziliky v Jablonném v Podještětí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Lidé stáli i v uličkách.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Policie už několik dnů pátrá po 63-letém Miroslavu Wolfovi z Břeclavska, který ve středu odešel z domova. Muž si sebou nevzal léky, které potřebuje. Podle aktuálních informací se naposledy pohyboval v oblasti Pohanska. Policie žádá veřejnost o spolupráci. Jakékoliv informace lze oznamovat na linku 158. Češi!
3: Mistrovství světa v levném hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Jistota medaile bude ve hře v dnešních semifinálových zápasech hokejového mistrovství světa v Curychu. V úvodním duelu od 15:20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu v historii. S překvapením šampionátu Nory. Severané naproti tomu usilují o premiérovou medaili. Druhý zápas od 20 hodin se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na silnici 43 u obce Krhov na Blanensku je hlášeno poruchané vozidlo, průjezd se zvýšenou opatrností. V ulici Karlov ve Velkém Meziříčí je hlášená nehoda, probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce, tak pozor na to. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné odpoledne, tak to mám od mikrofonu Krokodýla přeje Janča Hubová. Za malou chvíli budeme společně opět soutěžit, protože je připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy. No a pozvu vás také na ta nejlepší brněnská a jihomoravská koupaliště. Tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel, oblíbená rubrika, kde budeme cestovat, poznávat a hlavně vyhrávat krokodýláci. Linka do studia 603 103 103. No a abyste věděli, o co dnes soutěžíme, tak mám pro vás dva lístky na rodinný festival Bezva Fest, který se bude konat 13. června ve Slavkově u Brna. Na co se můžete těšit na 6. ročníku největšího rodinného festivalu? Uvidíte dětskou show a vystoupení, youtubery, hvězdy internetu, stage s Bezva programem, no a chybět nebude ani 30 atrakcí zdarma. 603 103 103 a teď už jdeme na nápovědy. Dnes hádáme název obce v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Je to významné vinařské centrum spadající do Velkopavlovické vinařské podoblasti. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1248, ale dokladem toho, že zde mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení, jsou nálezy slovanské keramiky. Okolní krajina nabízí širokou škálu možností pro sportovní, turistické a rekreační vyžití. Na výlet se můžete vypravit třeba na pár kilometrů vzdálenou rozhlednu maják na Přítlucké hoře. Celé okolí je protkané velkým množstvím dobře značených cyklostezek. No a velkou nápovědou bude určitě to, že v této obci stojí sacha obřího raka. Tak pokud tušíte, 603 103 103. Halo, kdo pak je na lince?
2: Ahoj, Marek.
1: Marku, ahoj, prosím tě, ty tušíš správnou odpověď?
2: No, chtěl bych vstupenky na ten festival.
1: Je mi to jasný. A název té obce, které máme hádat, tak to tušíš?
2: Já bych řekl, není to Rakvice.
1: No a je to úplně správně.
2: Jo,
1: no jasný, podle čeho jsi to poznal?
2: No tak vím, že jsem tam jednou byl, tak
1: je mi to jasný, já že podle té keramiky slovanský. Každopádně dva lístky jsou tvoje, Bezva Fest si určitě parádně užiješ. Vydrž mi na lince a ještě jednou gratuluju.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Rádio Krokodýl. Janča Houbová. Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Rádio Krokodýl.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím. Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Diam, jsem tu.
6: Hora, jama, já, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
7: Jedu. Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám,
7: sedím,
8: strouhám,
7: flambuju.
8: Hasím.
7: Slejvám, utírám, solím.
8: pepřím servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
11: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
12: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Je dobré mít společnost na cestách.

0: I Believe, za malou chvíli Čechomor, Lenka Dusilová, Proměny, nebo taky Get Fair, The Radio. A teď už také pojďme podívat, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radek, jsem z Brna a chtěl bych touto cestou pomoct rodině, velice dobrým známým, který mají 3 děti. Z toho mají 2 sedmileté a obě trpí autismem. Holčička je ještě hyperaktivní k tomu. Mají problém jezdit v MHD, musí mít doprovod obou rodičů a není to úplně jednoduchý. Tatínek si rozhodl, že si udělá řidičák, ale je to finančně náročné a teď si to nemůžou dovolit. A proto jsem poprosil o pomoc Krokodýla.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a tatínkovi zajistil autoškolu, aby mohl své děti vozit do speciální školy autem.
2: Když jsem to rodině oznámil, měli velikou radost a moc děkuji Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A teď pozor všichni milovníci léta, vody a pohody na rádiu Krokodýl, totiž startuje oblíbená rubrika s krokodýlem na koupáku. No a máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za prvním letošním osvěžením. Jako první otevřelo koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník a můžete rovnou vyrazit. Dnes se přidává také oblíbený biotop, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní pohodičku, k tomu italská zmrzlina, takže oblíbený biotop Brno Komárov. No a od 1. června otevírá také koupaliště Královo pole.
0: Radio Krokodýl.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
4: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
3: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
4: www.terme-la.at.
5: Fandové basketbalu, zveme vás na playoff Maxa NBL, kde budeme hrát zápas

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
0: Městská část Brno.

0: kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Radio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mojo a Lady chvíli před 15. hodinou. Janče Houbová s vámi a s vámi taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, Češi mění vztah k pivu i hospodám, i o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a z hitu Krokodýla po 15. si dáme Green Day. To se speciálně těším, k tomu taky Mbapp. Z českých hitů Škvor, Síla starých vín. Za necelou minutu tu máme 15. hodinu.
3: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí aktuálně v Brně na jižní Moravě střídavě polojasno, střídavě zataženo. Teploty ovšem stále velmi příjemné. Brno a Znojmo 27 stupňů, Hodonín, Vyškov 25, Blansko 26 a nejtepleji je aktuálně na Břeclavsku, kde měříme 28 stupňů Celsia. Odpoledne má být podle meteorologů více proměnlivé oblačnosti, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky. Večer potom od severu postupně ubývání srážek a oblačnosti. Pokud by vás zajímalo, jak bude v neděli, tak ta by měla začít jako slunečná, ale odpoledne a večer je možný i výskyt nějaké bouřky. Denní maxima podobné jako dnes, 25 až 28 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tři hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Síť dobíjecích stanic se díky schválenému memorandu o spolupráci města, tepláren Brno, kraje a Jihomoravské energetické agentury rozšíří z města do celého regionu. Vznikat budou u nemocnic, škol, úřadů nebo sportovišť na krajských pozemcích. Teplárny Brno aktuálně provozují v rámci Brna 145 stanic. Češi mění vztah k pivu i hospodám. Mladí pijí méně alkoholu. Roste zájem o nealkoholické varianty a pivovary se snaží reagovat novými produkty. Hospodští i pivovary ale tvrdí, že tradiční česká pivní kultura nezaniká, jen se proměňuje. Podle pivovarů se navíc část spotřeby po covidu přesunula z restaurací a hospod do domácností. Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním.
2: Češi! Mistrovství světa v ledu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Světový šampionát vrcholí a o jistotu zisku medailí zabojují v semifinále Švýcaři s překvapením turnaje z Norska a pak také Kanada s Finskem. Švýcaři nemají zlato, Norové žádný cenný kov a o motivaci mají obě země postaráno. Utkání začíná v 15:20. Kanada a Finsko hrají od 20 hodin.
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Žďársku mezi Radňovicemi a Jiříkovicemi se srazilo osobní auto s motorkou a došlo ke zranění. Z opatrností ovšem projedete kyvadlově. Na trase Znojmo Brno u Pohořelic, tak tady se srazily dva osobáky, blokují jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ladíte krokodýla 15 hodin a 3 minutky k tomu, no a za malou chvíli už se můžete těšit na Žanka Hlaváčka a lekci brněnského hantecu.
1: Starý jak svíňa z Kroxny, gomete, co to znamená kocoři v minclách.
0: No tak to se dozvíme už za malou chvíli, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A je to tady Krokodýláci po 15. hodině v sobotu, tradičně připravená lekce brněnského Hantecu a společně s ní odborník Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomete, co to znamená kocouři v minclách?
1: Tak to jsem zvědavá, krokodýláci. Ptali jsme se, co by to mohlo být, tak co?
3: Kocouři jsou ženský, ale v minclách. Jestli jsou to plavky, nebo co to je, to nevím.
4: Kocour v botách?
5: No tak to vůbec, nic neříká.
6: Kocouři v minclách. Tak to by mohlo být jako kocour v troubě.
1: No tak ti kocouři v botách, ty nevím, jak moc jsou obvyklí v Brně teda.
2: Kocouři v minclách jsou dívky v minisukních. Tak ať dneska potkáte betelní kocoury v minclách a mějte špicový den.
1: Tak to se může klidně stát, protože je krásné teplé počasí. Tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
13: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
14: Ano, slyšíte správně.
13: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
14: Žádné dlouhé čekání.
13: Profesionální montáž a rychlá realizace.
14: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
13: nebo telefon 724 100 122.
14: Klimatizace Břeclav.
13: Řešení proti letnímu horku.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: projekt Gump, protože to nevzdám. No a určitě víte, krokodýláci, že fandíme školám, které omezují mobilní telefony. Nyní si pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Belena Varmužová a jsem ředitelkou na základní škole Brno Hamry 12. V našem školním řádu máme omezeny mobilní telefony a používání chytrých zařízení už od roku 2019. Přistoupili jsme k tomu, protože žáci se nemohli úplně koncentrovat na výuku a o přestávkách hráli různé hry a nevěnovali se tomu, co by měli.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Alicia Keys a teď také samozřejmě soutěž, ve které jsme už rozdali téměř 3 miliony korun a ve které pro vás máme aktuální částku 103 450 korun. Samozřejmě tato částka může být vaše, pokud uhodnete, co je tento záhadný zvuk. Soutěžíme samozřejmě také o víkendu, takže buďte připraveni a až uslyšíte výzvu, tak volejte Studio Krokodýla.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
2: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
5: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
4: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
5: Že bych se taky svezla.
4: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý.

0: špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zpěvačka Adele chvíli před 16. hodinou na Krokodýlu. Janča Houbová s vámi a s vámi taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy. Tak o čem pak budou?
1: Hezké odpoledne, regulace rezidentního parkování se v Brně změnila, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se z hitu Krokodýla můžete po 16. těšit? Alphaville, Ava Max, David Guetta. K tomu taky hit z filmu Flashdance. A z českých hitů Slza a Fotky. Za minutu a půl tu máme 16. hodinu.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Aktuálně střídavě polojasno, zataženo a k tomu teploty okolo 27 stupňů Celsia, nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Odpoledne očekávejte proměnlivou oblačnost, přehánky mohou být četnější a také se mohou vyskytnout bouřky, večer od severu postupné ubývání srážek a oblačnosti. A jak bude v neděli, podle meteorologů by měla začít jako slunečná, ale odpoledne a večer je možný i výskyt nějaké té bouřky. Odpolední maxima 25 až 28 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pozor na novou regulaci rezidentního parkování si od června musí dát řidiči, kteří v Brně parkují v zóně B. Od začátku června začne v modrých zónách B platit změna. Nově bude regulace platná i každou neděli od 17 hodin do půlnoci. V zóně A, která zahrnuje historické centrum města, už změny fungují. Regulace tam platí nepřetržitě. Odborníci na závislosti a sociální začleňování budou v pondělí stávkovat kvůli přesunům agent z úřadu vlády a uvnitř ministerstev. Adiktologové přeruší služby na 2 hodiny a protest vyjádří černým oblečením. Odboráři agentury pro sociální začleňování nepůjdou na svá pracoviště a odpoledne představí společné požadavky s dalšími odbory veřejné sféry. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je stále výborný a je plně způsobilý vykonávat svoji funkci. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. To Trump, který za pár dnů oslaví 80. narozeniny, podstoupil v úterý. Lékaři mu ale doporučili zhubnout.
5: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté už jsou po nepovedené mistrovství světa ve Švýcarsku, které pro ně skončilo čtvrtfinálovou porážkou s Finskem doma. Na pražském letišti Václava Havla je vítalo jen zhruba 25 školáků z prvního stupně základky, kteří v té době byli na letišti na exkurzi. Končící kouč národního týmu Radim Rulík prozradil, že v nejbližší době nastoupí operaci kolene.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Žďársku mezi Újčovem a Nedvědicemi havaroval motorkář, na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. V Břeclavi v hlavní ulici se střetla dvě osobní auta, tak tam počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na trase z Znojmo Brno u Pohořelic, tak tady se taktéž srazily 2 osobáky a blokují jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové, tak s ním počítejte, krokodýláci. Šťastnou a bezpečnou cestu v pořádku doražte a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásnou poslední květnovou neděli máme 30. květnovou sobotu. Já už jsem o den posunutá, nicméně dneska opravdu ještě sobotu, protože má svátek Ferdinand, takže Ferdové, všechno nejlepší a nejkrásnější. Za malou chvíli už se můžete kromě parádních hitů Krokodýla těšit také na mého kolegu Jirku Vínera, který s vámi bude i po 18. hodině, kdy odpálíte hitparádu Krokodýla. Tak buďte s námi, užívejte, no a teď už také Ava Max, Sweet But Psycho.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Aj.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes večer nad Brnem zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. V italském stylu a italském rytmu. Současně jako finále jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22.30 a hudbu uslyšíte exkluzivně tady u nás na Krokodýlu. Jak se dostat na místo? No nejlépe samozřejmě městskou hromadnou dopravou.
2: Tramvajová linka 12 bude posílena a také bude jezdit až do 1/4 v noci. Pro cestu z akce směrem do centra doporučujeme využít právě tuto linku číslo 12, protože noční linka N95 posílena nebude. Z Komárova potom vypravíme mimořádné spoje linky 50 směrem na Osovu, a to ve 23 hodin, 23.15, 23.45, 0.15 a 0.45. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách dopravního podniku www.dpmb.cz.
1: Hana Topašíková, dopravní podnik města Brna, dneska zahajovací ohňostroj, show RegioJet Ignis Brunensis ve 22.30 v italském duchu.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Hněvkovského na Brně jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
8: Je dobré mít někoho,

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Romana a chtěla bych pomoci svému příteli, kterému před 38 lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Po celou tu dobu má přítel potíže s chůzí, ale s tímto handicapem se naučil žít. Bohužel v posledních dvou letech se jeho chůze zhoršila a je pro něj čím dál více namáhavější. Pomohl by mu přístroj takzvaný Walkaid, který měl přítel možnost vyzkoušet během posledních dvou rehabilitačních pobytů. A tento přístroj pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňuje tak chůzi. A proto bych si moc přála, aby přítel měl přístroj denně k dispozici. Mohl by tak chodit třeba i na další vycházky. Z finančních důvodů si jej však nemůže sám pořídit. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá, a tak jsem o pomoc požádala.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Milanovi na rok přístroj zajistil.
1: Když jsem to Milanovi oznámila, byl překvapený, dojatý a zároveň měl obrovskou radost. Oba velice děkujeme Rádiu Krokodýl a vážíme si jeho pomoci.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Pěkný večer, krokodýláci, tak co? Už se ladíte na dnešní show Regiočet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů míří do Brna. Dneska vám z krokodýla pustíme hudbu exkluzivně k dnešnímu ohňostroji. No a teď už je taky hitparáda, která se taky na vás čeká dneska po 18. hodině. Tak se těšte, to nejlepší vám budeme hrát.
1: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Termelá jsou zde pro vás.
3: Termelá nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
2: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Termelá máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s jižní Moravou.
3: www.terme-la.at.
4: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, sedím.
7: Strouhám,
6: flambuju.
9: Hasím.
7: Slejvám. Utírám, solím. Pepřím.
9: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
10: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci.

0: dumbass.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo 18 hodin a balet Žizel nabízí Mahenovo divadlo 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Po 17. hodině z Krokodýla Ivan Max. Budou Right Said Fred. A nebo Miraj. Tak to vám bude hrát Krokodýl už po 17. hodině.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: Polojasná obloha, teploty kolem 24 stupňů. Zítra čekáme opět polojasno, teploty kolem 26.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Je 5, hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Brněnský dopravní podnik letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Senior Bus je vytížený. S dvěma novými auty už jich bude 8. Složité operace se možná budou provádět jen v některých nemocnicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby vybrané výkony mohli provádět jen lékaři na specializovaných odděleních. Argumentuje vyšší bezpečností a zkušeností týmu. Prodloužení čekacích lhůt podle šéfa rezortu nehrozí. Část pacientů ale bude muset za péčí dál dojíždět. Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně. Rozhodl o tom americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen kongres a nikoli správní rada centra. Soud rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně. Trump rozhodnutí soudu ostře zkritizoval. Čeští hokejisté už jsou po nepovedeném mistrovství světa ve Švýcarsku, které pro ně skončilo čtvrtfinálovou porážkou s Finskem doma. Na pražském letišti Václava Havla je vítalo jen zhruba 25 školáků z prvního stupně základky, kteří v té době byli na letišti na exkurzi. Končící kouč národního týmu Radim Rulík prozradil, že v nejbližší době nastoupí operaci kolene.
7: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Víme, jak to jezdí v těchto chvílích. Byste měli projet celkem v poklidu. Pozor kolem areálu Hněvkovského, tam probíhá velký dětský den. No a co se týká dopravy k ohňostrojům, tak počítejte s komplikacemi s tím, že pokud se chystáte na ohňostroj, který bude odpálen dnes ve 22.30 z městské části Brno-Jih, tak na místo ideálně MHD. Parkovat se bude moci u obchodního centra Avion Brno. Odsud dojdete po osvětlené cyklostezce až k ohňostroji nad Hopsálkovem.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka Víner s vámi za mikrofonem, hrajeme hit za hitem, přejeme pěkné odpoledne, třeba i na cestu z výletu.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes ve 22.30 vám pustíme hudbu k ohňostroji show RegioJet Ignis Brunensis. Dneska zahajovací ohňostroj v italském rytmu Bella Ciao. Máte se na co těšit. Jako finále jeho brněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22.30, no a jak to bude s parkováním a s dohledem, o tom už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem.
2: V době ohňostroje bude v Komárově působit bezmála 20 našich strážníků, kteří přispějí k bezpečí návštěvníků, ale také usměrní provoz. Nejbližší kapacitní odstavná plocha je parkoviště v Hodonínské ulici. Doporučujeme ho návštěvníkům, kteří musí přijet autem. Najdou ho snadno, protože leží téměř přesně naproti místní tramvajové smyčce a navíc by v sobotu po odjezdu mimo brněnských studentů mohlo být příjemně volné. V okolí areálu Hněvkovského se ale dá očekávat hustý provoz a velká vytíženost parkovacích ploch, proto je nejspolehlivější a nejpohodlnější přijet městskou hromadnou dopravou.
1: Dnes ve 22.30 zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Ohňostroj, který bude vidět z celého Brna. Navíc bude odpálen přímo z městské části Brno-jih v Komárově.
0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
4: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.

0: Na krokodýl k víně, tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte. Jsme s vámi, no a dneska v 18 hodin taky hit paráda, to nejlepší.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Roman Procházka, jsem ředitelem základní školy na náměstí Republiky. Mobilní pravidla máme nastaveny vlastně společně po dohodě se školním parlamentem. Mobily jsou povoleny o velké přestávce, kdy žáci přechází vlastně na konkrétní místo, kde mobily mohou používat. Teďka nás čeká vlastně na konci roku vyhodnocování vlastně nastavených pravidel, přemýšlení nad tím, jak dál v rámci užívání mobilů a digitálních technologií na škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: prachy do tvý ruky.
1: A více než 103 tisíc korun v banku krokodýlích zvuků. Vy se buďte jistí, že o tyhle ty peníze budeme dneska ještě soutěžit, tak se nás držte. Peníze na ruku pro vás od nás.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 103 tisíce korun. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohraj zde.
0: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Yamaya, taky.
1: Dobrý.
3: Jdeme.
0: Jedu.
3: Hořák.
0: Zapínám, krájím.
3: Šlehám, sedím.
0: Strouhám.
1: Flambuju.
0: Hasím. Slejvám.
3: Utírám. Solím. Pepřím.
1: Servíruju.
0: To bude legendární hostina.
4: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
5: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. Cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: chytila má, chycelana. A užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: herců Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na rádiu Krokodýl.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl.
3: Pěkný podvečer na celé Brno, celou Jižní Moravu. Dneska nás čeká první ohňostroj v rámci show Regio Jet Ignis Brunensis. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl, no a teď nás čeká taky to nejlepší za uplynulý týden. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz, vyhlasujete a my podle toho hrajeme. Tady je Miley Cyrus.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: na Krokodýlo jsme si zpívali Be Mine. Tady Krokodýlo je paráda top 50. Podobně jako mi píše Michal, který poslouchá ve Vyškově, tak by rád Alexe Warrena. Máme ho tady, tak jeho Ordinary právě teď na Krokodýlo.
1: Hitparáda Rádia Krokodýlo. Místo 48.

0: Krokodýl, vy už nehledejte, našli jste, tohle krokodýl, který vám pustí hudbu k dnešnímu ohňostroji v italském rytmu, bude se jmenovat Bella Ciao, ve 22.30 nad městskou částí Brno-Jih. No a mezi tím David Guetta a Milky.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 46.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na Brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: David Guetta, Milk je hudební tip taky posluchačky Veroniky, která poslouchá v Řečkovicích. Tak jaký máte hudební tip? Napište mi ho na studio@krokodil.cz.
1: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s rádiem Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl. Hit číslo 40.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Dnes večer nad Brnem zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. V italském stylu a italském rytmu. Současně jako finále jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22.30 a hudbu uslyšíte exkluzivně tady u nás na Krokodýlu. Jak se dostat na místo? No nejlépe samozřejmě městskou hromadnou dopravou.
2: Tramvajová linka 12 bude posílena a také bude jezdit až do 3/4 na 1 v noci. Pro cestu z akce směrem do centra doporučujeme využít právě tuto linku číslo 12, protože noční linka N95 posílena nebude. Z Komárova potom vypravíme mimořádné spoje linky 50 směrem na Ostovu, a to ve 23 hodin, 23.15, 23.45, 0.15 a 0.45. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách dopravního podniku www.dpmb.cz.
1: Hana Topašíková, dopravní podnik města Brna, dneska zahajovací ohňostroj, show RegioJet Ignis Brunensis ve 22.30 v italském duchu.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: Tohle byl pohodový Bruno Mars, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. No a tady je pohodový Mark Ember.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: na Krokodýlu Leony Hold in On, posloucháte Krokodýla Hit Parádu Top 50. No a teď mi tady píše Mirek, který poslouchá v Blansku, jeho hudební tip Single X a jeho puberťák.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Barco Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barco, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řešení proti letnímu horku.
4: Rádio Krokodýl. Hit číslo 39.

0: Na Krokodýlu česká partička Jedna noc a hit Nemusíš, titulní písnička k také novému českému filmu. Díky, že jste s námi, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, třeba i do práce, pokud třeba lítáte někde po place, tak vás tam zdravím, i pro vás Leonia Holdin, on právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl, místo 38.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Ed Sheeran, posloucháte Krokodýla hitparádu Top 50. Dáme se Offenbach, no a potom se podíváme na ohňostroj, který chystáme.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl. Mí

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Dnes večer nad Brnem zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. V italském stylu a italském rytmu. Současně jako finále jihobrněnského dětského dne v areálu Hněvkovského. Dnes ve 22.30 a hudbu uslyšíte exkluzivně tady u nás na Krokodýlu. Jak se dostat na místo? No nejlépe samozřejmě městskou hromadnou dopravou.
2: Tramvajová linka 12 bude posílena a také bude jezdit až do 3/4 na 1 v noci. Pro cestu z akce směrem do centra doporučujeme využít právě tuto linku číslo 12, protože noční linka N95 posílena nebude. Z Komárova potom vypravíme mimořádné spoje linky 50 směrem na Osovu, a to ve 23 hodin, 23.15, 23.45, 0.15 a 0.45. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách dopravního podniku www.dpmb.cz.
1: Hana Topašíková, dopravní podnik města Brna, dneska zahajovací ohňostroj, show RegioJet Ignis Brunensis ve 22.30 v italském duchu.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

Krokodýl, hrajeme vám na cestu i na dnešní Ohňostroj, Regioček i dnech z Brunenzis. Pustíme vám hudbu k Ohňostroji. No a mezi tím hitparáda, teď místo 30. Cyril Stamplin. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo, Jirka s vámi, Krokodýl.

0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
1: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 28.

Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. BB Rexa a Faithless. New Religion.

0: Krokodýl dává šanci brněnským kapelám. Tohle je Jirka a jen tak band Láska za halíř. Krokodýl, chystáme ohňostroje.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo, novinka Rádia Krokodýl, Felix Jen a Jay Hart, Pride. Novinka.

0: Hitparádě top 50 největší megahity pro Brno a Jižní Moravu. Speciálně taky na dětský den na Brno jich do areálu Hněvkovského, kde se dneska chystá ohňostroj ve 22.30. Tonda Kala je na místě.
1: Zdravím z Brna jihu, kde se právě dnes konal úžasný dětský den, který už je ve finále. Ale pozor, co je před námi, tak to je prosím pěkně zahájení 29. ročníku ohňostrojné přehlídky Ignis Brunensis. Dneska nám to tady začne takzvaně nesoutěžním ohňostrojem s názvem Bella Ciao. Ano, Itálie, ta tomu dneska tady šéfuje. Mimochodem, od 8. hodiny tady bude koncertovat Davide Mattioli.

0: Exkluzivně na Rádiu Krokodýl.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: A taky v italském duchu dneska ve 22.30 na terále Mňavkovského v městské části Brno-Jih. Ve 22.30 hudbou s exkluzivně z rádia Krokodýl. Krokodýláci, za okamžik se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem pobočku Brno a zjistíme, jaké počasí nás čeká na dnešní ohňostroj.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Hitparáda rádia Krokodýl. 9. místo.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci? Ano, dneska ve 22.30 ohňostroj ve stylu Itálie. Bella Ciao, jaké počasí nás čeká v době ohňostroje, o tom už Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno a Petr Minstr na telefonu. Zdravíme, Petře.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak to bude vypadat? Bude nám počasí přát?
2: Bude nám přát, oblačnost v podstatě nebude, nebo bude jenom na obzoru. Teploty velice příjemné, teď z těch 24 budou do noci klesat a stále ještě budou kolem 20. No a stále ještě pofukuje severozápadní vítr, což pokud ještě chvíli zůstane, tak by mohlo být i lepší na rozptylování kouře.
1: Moc děkujeme. Tak uslyšíme se za hodinku. Mějte se krásně.
2: Taky, naslyšenou.
1: Petr Minstr, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, o tom, že nás čeká fantastické poučasí na dnešní ohňostroj.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: Rádio Krokodýl.
0: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Matrix Golden, krok uděl vaše rádio, díky, že posloucháte. Dneska u Hňostroj byla čo ve 22.30 městské části Brno jich, no teď druhé místo hit parády. Eva Farná, Miraj.
1: Rádio Krokodýl, místo druhé.

0: Tohle jsou Miraj, Eva Farná. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio. No a teď jdeme na číslo jedna. Hit parády Krokodýla. Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Hit paráda rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

máme 2 hodinky do ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis, než celá ta show, soutěžní přehlídka ohňostrojů začíná potom na Brněnské přehradě, ale dneska nás čeká úvodní ohňostroj ve 22.30 nad městskou částí Brno-Jih v areálu Hněvkovského. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a teď budeme hrát k narozeninám. Když už to bude ohňostroj v italském rytmu, tak si dáme něco italského. No a dneska má narozeniny Anastázie Stříteřská, takže přejeme z Krokodýla všechno nej, hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně, ať dělají radost dětičky. Takže pro Anastázii z Krokodýla všechno nej, k narozeninám. No a Ital Eros Ramazzotti je právě teď připraven trošku Itálie. K narozeninám jsme Krokodýl a už se chystáme na dnešní ohňostroj. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Tohle je Krokodýl, vaše rádio.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, dneska ve 22.30 první ohňostroj úvodní. Nad areálem Hněvkovského městské části Brno-Jih ohňostroj, který bude vidět celé ze všech částí města Brna. Tak nezapomeňte vyladit hudbu exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Bude to v italském rytmu Bella Ciao a začínáme ve 22.30. Za okamžik se podíváme, jaké počasí nás čeká k dnešnímu ohňostroji.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Lara Fabian Krokodýl dneska ve 22.30 úvodní ohňostroj show RegioJet Ignis Brunense s hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Přímo na místě v areálu Hněvkovského městské části Brno jich je taky kolega Tonda Kala. Zdravíme!
1: Zdravím z Brna z jihu, tedy z areálu Hněvkovského, kde dnes celý den probíhal úžasný dětský den, ten už je tedy v téhle chvíli ve finále. My tady máme teď italský program, na pódiu nám zpívá Davide Mattioli. Italský proto, protože i ten dnešní zahajovací nesoutěžní první ohňostroj letošní 29. ročníku Ignis Brunensis je nesoutěžní a je prosím pěkně italský. Bella Ciao se jmenuje. Chce tedy přijít se podívat, samozřejmě jste zváni, budete vítáni. Jenom malé upozornění. Těsně před ohňostrojem, zhruba takových 10 minut, bude úplně uzavřena pro veškerou dopravu ulice Sokolova. To proto, aby se lidi v klidu mohli podívat na ten ohňostroj. Jinak pokud přijdete autem, zaparkujte prosím pěkně u nákupního centra Avion, tedy u IKEA nebo Teska, jak chcete. O tam je cyklostezka, která bude nasvícená, nebojte se, doražte a zahájíme ten letošní ročník ohňostrojem právě tady. Těšíme se na vás.
0: Kolega Tonda Kala přímo z místa dějiště, kde dneska propukne první ohňostroje, show RegioJet Ignis Brunensis, ten úvodní.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes ve 22.30 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Jste připraveni, krokodýláci? Za hodinku a 20 minut to vypukne. Jaké počasí nás čeká, to zjišťujeme taky na Českém hydrometeorologickém ústavu. Pobočka Brno a Petr Minstr na telefonu. Zdravíme, Petře, pěkný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak jak to bude dneska ve 22.30? Bude počasí přát?
2: Ano, stále to počasí je teď už stabilní, bez oblačnosti, teplota lehce nad 20 stupňů a i kolem 20 se bude držet ještě za tu hodinku a půl. Vítr ten sice zeslabuje, ale stále by ještě mohl pomáhat při ohňostroji.
3: Moc děkujeme.
1: Moc děkujeme za předpověď počasí na dnešní úvodní ohňostroj. My se spojíme opět za hodinku, krokodíláci, Českým hydrometeorologickým ústavem Brno.
4: Děkujeme vám.
5: Děkujeme vám.
6: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: pěkně to tady roztancovala Jennifer Lopez. Tohle kroku díl vaše rádio. Chystáme show Regio Jet Ignis Brunensis. Světovou přehlídku ohňostrojů. Dneska nás čeká úvodní prelude Farelu Hněvkovského.
1: Regio Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Ve 22.30 si vylejte rádio Krokodýl. Pustíme vám exkluzivně hudbu k dnešnímu ohňostroji. Proběhne nad areálem Hněvkovského ve městské části Brno-Jih na místo. Přijeďte ideálně městskou hromadnou dopravou, která je posílená. No a nebo pokud jedete autem, tak se parkuje u Avionu. Zbytek po cyklostezce. Doražte, ve 22.30 začínáme.

0: Posloucháte Krokodýl Antol Hemaše Radio, chystáme k hudbu k dnešnímu ohňostroji.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Dneska to bude velké nad areálem Hněvkovského v městské části Brno-Jih zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. V italském rytmu, jak se na místo dostat? No s nejlépe městskou hromadnou dopravou. Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku města Brna na telefonu.
2: Tramvajová linka 12 bude posílena a také bude jezdit až do 12:45 v noci. Pro cestu z akce směrem do centra doporučujeme využít právě tuto linku číslo 12, protože noční linka N95 posílena nebude. Z Komárova potom vypravíme mimořádné spoje linky 50 směrem na Osovu, a to ve 23:00, 23:15. 23:45, 0:15 a 0:45. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách dopravního podniku www.dpmb.cz.
0: Hana Tomaštíková, mluvčí dopravního podniku, jak se dostat na dnešní ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. Začínáme ve 22:30 s hudbou exkluzivně na Rádiu Krokodýl.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

show na Krku Dílu dnes ve 22.30, show Regio Jet Ignis Brunensis, zahajovací ohňostroj nad areálem Jevkovského v městské části Brno-Jih s Krokodýlem.

0: čínské víno, tohle krokodýl, tohle vaše rádio. Dneska ve 22.30 první ohňostroj, ten zahajovací show RegioJet Ignis Brunensis. Připravte se na zážitek, věřím, že si hledáte to nejlepší místečko k sledování dnešní show. A zatím je nájezd průběžný a úplně v pohodě. Připomínám, že pokud jedete autem, je potřeba zaparkovat ideálně u nákupního centra Avion. Zbytek ten kousíček dojít pěšky, případně dorazit na místo městskou hromadnou dopravou. Za okamžik se spojíme také s kolegou Tondou Kalou, který je přímo na místě, kde bude ohňostroj odpálen. Tedy v areálu Hněvkovského, přímo městské části Brno-Jih.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Gojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes ve 22.30 nad areálem Hněvkovského. Ano, první ohňostroj v italském duchu. Pojďme za kolegou Tondou, který je přímo na místě. Zdravíme.
2: Zdravím z areálu Hněvkovského, kde už se nám všechno připravuje na zahajovací ohňostroj letošního 29. ročníku ohňostrojné přehlídky Ignis Brunensis. Máme to tady dneska kompletně celé v italském stylu, a proto je ten ohňostroj italský. Bella ciao, nebo ciao bella, chcete-li. Právě jsem mluvil s policisty, tak provoz nám pomaličku sílí při nájezdu vás všech, kteří se chcete podívat na ohňostroj. Znovu opakuji, parkovací místo, to nejlepší pro vás, je připraveno u nákupního centra nebo obchodního centra Avion Shopping Park, jestli to pojmenujete. Jestli u IKEA nebo u Teska, to nechám opravdu na vás. V 10 hodin se kompletně uzavře ulice Sokolova, to z důvodu bezpečnosti chodců i všech ostatních, takže stále a pořád máte šanci přijet, a jestli můžu poprosit, parkujte právě u toho Avion Shopping Parku, sem dojdete v pohodě po cyklostezce, která je nasvícená, stejně tak i zpátky. Takže zdravím z Hněvkovského.
1: Zdravíme Tondu Kalu přímo z areálu Hněvkovského, kde dneska propukne první ohňostroj. Bella ciao, show Regio Jet Ignis Brunensis.

Připravení krokodýláci. Za okamžik se spojíme s kolegou Tondou Kalou, který je na místě, kde bude dneska odpálen první ohňostroj. Ten úvodní v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Přesně ve 22:30. Ano, ten první. No a potom se přesuneme taky na brněnskou přehradu. Ohňostroj si představíme, bude v italském rytmu. I na to se podíváme. Ve 22:30 nad areálem Hněvkovského v městské části Brno-Jih. S krokodýlem, s hudbou od nás.

0: Capital Cities na kroku dílo, těsně před 22. Přesně za 30 minut odpálíme ohňostroj Bella Ciao, který bude vidět z celého okolí města Brna. Jdeme se na něj podívat na kroku dílo.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Dámy a pánové, taky milé děti, my vás zdravíme. Vy, co si už hledáte to správné místečko ke sledování dnešní show, začíná světová přehlídka ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Dnešní zahajovací ohňostroje bude nad areálem Hněvkovského městské části Brno-Jih. Poté se ohňostroje přesunou opět na brněnskou přehradu. Letos i letos nás čekají dvě dronové show s rekordním počtem 500 dronů. No a teď už jdeme k aktuálnímu ohňostroji. Do městské části Brno-Jih jde kolega Tom Dekala.
2: V areálu Hněvkovského se nám blíží ten úžasný italský ohňostroj Bella Ciao, Ciao Bella, který odstartuje letošní přehlídku ohňostrojů. Momentálně tady nám tady na pódiu hraje na saxofon KG Sax, tedy Kateřina Janečková vlastním jménem. Vidět tak krásnou ženskou hrát na saxofon naživo, musím říct, to je fakt stojí za to. Vy ale určitě pojedete na ohňostroj, takže pokud pojedete, nezapomeňte, že v téhle chvíli, tedy v 10 hodin, se uzavírá ulice Sokolova pro veškerý provoz, takže se dostanete k nákupu centru Avion jenom po Hněvkovského a nebo potom po D1, respektive po D2. Tak na to prosím pěkně myslete a parkujte jen a pouze a hlavně tam. Sem se dostanete v pohodě po cyklostezce, která je nasvícená, sem dojdete a u Hopsálkova se můžete podívat na ten krásný ohňostroj, který bude mít start ve 22 hodin a 30 minut. Zdravím z Hněvkovského.
0: Kolega Tonda Kala, který je přímo na místě. Ano, kde bude odpálen ve 22.30 ohňostroj Bella Ciao. S hudbou, kterou slyšíte tady exkluzivně na rádiu Krokodýl. Tak se těšte, začínáme přesně za 30 minut.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: S hudbou exkluzivně z rádia Krokodýl. Dneska ve 22.30 ohňostroj Bella Ciao. V italském rytmu začínáme přesně ve 22.30. Jsme ve spojení taky s Českým hydrometeorologickým ústavem, kterého se rádi zeptáme na to, jak to bude vypadat v době ohňostroje. Jinak odpaliště je v areálu Hněvkovského, přímo v městské části Brno-jih. A na telefonní lince je už připraven Petr Minstr, kterého zdravíme. Petře, pěkný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, jak to vypadá s počasím, tedy jak to bude hlavně vypadat za těch 25 minut?
2: Obloha už zůstane jasná a ty teploty se už malinko dostávají i pod 20 stupňů, což je ale stále ještě příjemné. Vítr ten bude spíše slabý.
1: Moc děkujeme, tak to vypadá na fantastické počasí na dnešní ohňostroje Bella Ciao. Připomínám, že je to ten první zahajovací show RegioJet Ignis Brunensis, světové přehlídky ohňostrojů. Po tomto ohňostroji se potkáme opět na brněnské přehradě, ale ovšem si řekneme za malou chvíli.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to tak, s rádiem Krokodýl dneska ve 22.30. Úvodní ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis v italském rytmu. Bella Ciao bude odpálen z areálu Hněvkovského v městské části Brno, kde i náš kolega Tonda Kala. Zdravíme.
2: V areálu Hněvkovského se nám blíží velké finále toho dnešního úžasného dětského dne, který tady dneska celý den probíhal ve 22 hodin a 30 minut. Bude samozřejmě odstartována muzika z rádia Krokodýl a my tady uslyšíme a hlavně uvidíme k tomu krásný italský ohňostroj, který je připraven na ten dnešní den na zahájení 29. ročníku ohňostrojné přehlídky. V téhle chvíli už je úplně uzavřená ulice Sokolova pro veškerý provoz, to z toho důvodu, aby tady zkrátka a dobře bylo bezpečno. Pokud na poslední chvíli, poprosím, nezapomeňte, že parkovat se dá volně a stále v pohodě u obchodního centra Avion Shopping Park. Takže tam přijedete a dojdete cyklostezkou nasvícenou, děkujeme dobrovolným hasičům, kteří to udělali, až přímo sem do areálu Hněvkovského, respektive na Hopsálkov, kde ten ohňostroj bude za chvíli odstartován. Zdravíme z Hněvkovského.
1: Kolega Tonda Kala, který je přímo na místě, dneska ve 22.30 za 19 minut odpálíme první ohňostroj. Bella Ciao s Krokodýlem, s hudbou, kterou slyšíte jenom u nás.

0: Čeká nás úvodní ohňostroj 29. ročníku festivalu RegioJet Ignis Brunensis, světové přehlídky ohňostrojů v Brně. Dnes ve 22.30 na Brně jihu, v areálu Hněvkovského nad Hopsálkovem, prelude Bella Ciao. Ohňostrojná show v italském stylu a italském rytmu v podání Flash Barrandov SFX. Po dnešním zahájení nás za necelý měsíc čeká mezinárodní soutěž na brněnské přehradě. Letos na začátku prázdnin od 27. června do 4. července ohňostroje Česka, Švýcarska a Finska. A k tomu dronové show s festivalovým rekordem 500 dronů. Ke všemu vám nekrokodýlu nabídneme exkluzivně hudební doprovod i k dnešnímu prelude na Brně jihu. Pokud posloucháte na internetovém streamu, je nutné se přeladit na FM tuner, tak aby byl ohňostroj synchronizovaný.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Věřím, že jste si s krokodýlem pěkně zatancovali. Čas 22 hodin 19 minut.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Je to tady krokodýláci. Čeká nás úvodní ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. Světové přehlídky ohňostrojů v Brně. Ve 22.30 nad Brnem jich farálu Hněvkovského ohňostroj, který uvidíte de facto ze všech koutů města Brna. Název ohňostroje Bella Ciao. Úvodní show 29. ročníku festivalu Ignis Brunensis v italském stylu a italském rytmu. No a opět vám nabídneme na krokodýlu exkluzivně hudební doprovod k dnešní show, která následně pokračuje nad hladinou brněnské přehrady. No a už za okamžik zahajovací show nad celým Brnem. Budou taky odpočty krokodýláci, tentokrát bez pyrotechnického efektu, ale odpočítáme si 10 minut do začátku, 5 a potom 2 minuty do začátku. Tak doufám, že už máte to správné místečko k sledování dnešní show. Bude to v italském duchu, tak doufám, že jste připraveni a jdeme odpočítat 10 minut do začátku. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 10 minut do začátku.
2: A teď už první pozdrav z producentského týmu RegioJet Ignis Brunensis. Jiří Morávek, generální ředitel Snip & Co. a hlavní producent.
3: Zdravím všechny krokodýlí posluchače a příznivce dobré nálady. Ohňostrojné prelude za chvíli ozáří v finále jeho brněnského dětského dne v areálu Hněvkovského v Komecu. Zároveň odstartuje už 29. soutěžní přehlídku profesionálních uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis s festivalem zábavy. Také proto vás zvu už teď na brněnskou přehradu za super zážitky při monumentálních ohňostrojných a dronových show s letošní novinkou, laserovou světelnou instalací nad hladinou. A než vypukne světelné peklo na Príglu, přijďte o víkendu 12. a 14. června na Svoboďák, v pátek na extra parádu při 35. výročí policie České republiky, na kterou v sobotu navazuje dopravní nostalgie s Koňkou, parní Karolinkou, autoveterány a také mohutným konvojem kamionových traků. Pojďte se bavit a třeba i zavzpomínat. Zkrátka, bude to fakt dobrý.
4: Good evening, dear Radio Crocodile listeners and fans of Jolly Good Mood. In a few moments, the fireworks prelude will illuminate the final part of the Brno South Children's Day in Hněvkovského street in Komárov. It will also start the 29th RegioJet Ignis Brunensis professional fireworks competition with the Festival of Entertainment. That's also why I'm inviting you to the Brno Dam now to have a great time with monumental fireworks and drone shows, experiencing this year's novelty, a laser light show on the lake. But before the fire event starts at the Brno Dam, come to the Freedom Square on June 12th to 14th weekend. On Friday, there will be an extra parade on the occasion of the Czech Republic Police 35th Anniversary Day, followed on Saturday by the Transport Nostalgia with a horse-drawn tram and steam tram called Caroline, vintage cars and also a huge convoy of truck trailers. Come to have fun and experience a bit of nostalgia. In short, it's going to be really exciting. Jiří Morávek, executive producer, CEO of organizing company Snip & Co.
5: Děkujeme vám.
6: Děkujeme vám.
5: No vám i tobě a taky tobě.
1: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ať ho máte s krokodýlem Wonderful Life, krokodýl. Chystáme odpočet 10 minut do začátku celé show RegioJet Ignis Brunensis. Budeme odpočítávat tedy 5 minut do začátku, tak je to správně. Jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 5 minut do začátku.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 103 tisíce korun.
0: Už za malou chvíli ohňostrojné zahájení RegioJet Ignis Brunensis 2026. Přesně ve 22.30 odpálí ohňostrojci Flash Barrandov SFX Show Bella Ciao. Z krokodýla zdravíme hlavní pyrotechniky Jaroslava Zavorala, Ondřeje Hrnčíře, Pavla Matouška, Šimona Zavorala. No a na dálku také designéra show Jaroslava Štolbu. A hlavně vás, užijte si příjemnou zábavu. Už za chvíli s hudbou na krokodýlu, na FM přímo, na 103 FM. A teď už vzácná návštěva. Kdo jiný za Brnojich než pan starosta David Grund?
2: Já jsem David Grund, starosta městské části Brnojich. Vítám vás u nás. Jsme hrdí na to, že jedna z nejprestižnějších kulturních akcí zahajuje svůj ročník právě zde. Užijte si krásy jihu i barev na nebi a těšíme se na setkání nejen v naší městské části, ale i v rámci celého ročníku Ignis Brunensis. Děkujeme, že jste tady s námi. My name is David Grund. I'm the mayor of the district Brno South. Welcome. We are proud that one of the most prestige cultural events in Brno is beginning this year right here in Brno South. Please enjoy the beauty of South and the colors on the sky, and we're looking forward to meet you not only here in our beautiful district, but also throughout the whole Ignis Brunensis year. Thank you that you are here with us, and once again, enjoy!
3: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

Tady je Krokodýl, vaše rádio. Za okamžik budeme odpočítávat 2 minuty do celé show. Doufám, že už máte to správné místečko, krokodýláci, připraveni. 2 minuty do začátku budeme odpočítávat právě teď. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 2 minuty do začátku.

Doslova za pár vteřin nás čeká zahání 29. ročníku světové soutěže uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis na Brno jihu v areálu Hněvkovského. Zdravíme s hudbou exkluzivně na Krokodýlu 103 FM. Po dnešním úvodu nás čekají po celý červen akce festivalu zábavy, včetně dopravní nostalgie a dalších programů. A na brněnské přehradě se potkáme v sobotu 27. června při jubilejním 150. ohňostroji v historii Ignis Brunensis, kdy se v hlavní soutěži představí domácí Česko. Následně nás čekají ohňostroje Švýcarska a Finska. K tomu dvě dronové show, letos s rekordním počtem 500 dronů. Jste připraveni? Začínáme. Zazní znělka show RegioJet Ignis Brunensis, zvony z katedrály svatého Petra a Pavla a poté už pyromuzikál Bella Ciao.

0: Něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Užili jste si zahajovací ohňostroj s hudbou exkluzivně na Krokodýlu 103 FM. Už nyní můžete hlasovat na Facebooku Ignis Brunensis a také na Facebooku Rádia Krokodýl. Jak se vám líbil? No a soutěžíme o jízdenku od Regiojetu. Zveme vás na bohaté programy Festivalu zábavy po celý červen. Třeba na dopravní nostalgii 13. 14. června nebo na Den policie a Mezinárodní policejní mistrovství v jízdě na koni 12. 13. června. To hlavní vypukne od 27. června do 4. července na Brněnské přehradě. Ohňostroje Česka, Švýcarska a Finska. A k tomu dronové show s festivalovým rekordem 500 dronů. No a také laserový světelný maják jako další multimediální novinka. Vše podstatné najdete na webu www.ignisbrunensis.cz a samozřejmě i na Krokodýl, protože my jako hlavní mediální partner festivalu budeme u toho všeho s vámi.
2: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tak to krokodýláci, jak se vám líbil dnešní ohňostroj? Dejte nám vědět na Facebooku, tedy Ignis Brunensis, a taky na Facebooku Rádia Krokodýl. Už chystáme další ohňostroje, potkáme se za necelý měsíce přímo na brněnské přehradě.
1: Rádio Krokodýl.
2: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme typem na výlet, a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Shakira Zoo, hrajeme hit za hitem, jsme vaše rádio.
1: RegioJet Ignis Brunensis, světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodý.
0: Bella Ciao, italský ohňostroj, tedy aspoň v rytmu Itálie máme za sebou. Krokodýláci, dneska se odpalovalo přímo z areálu Hněvkovského v městské části Brno-Jih, kde je i kolega Tonda Kala z rádia Krokodý.
2: Zdravím z areálu Hněvkovského, kde to dneska byla opravdu velká paráda. Celý den, nádherný dětský den a teď večer ten ohňostroj. Musím se přiznat, vidět na vlastní oči vždycky ten ohňostroj něco úžasného. Vůbec nechápu, jak to můžou ti ohňostrojíci mít sladěno. Myslím tím muziku s těmi vizuálními efekty, když se ozve ten správný činel, tak v té chvíli se také rozsvítí ta správná světlice. Je opravdu nádhera to pozorovat na vlastní oči. Myslím si, že nebyla lepší pozvánka na červnový první soutěžní ohňostroj na Brněnské přehradě, pokud se nepletu, 27. června. Takže zdravím z areálu Hněvkovského, kde se pomalu, ale jistě rozcházejí ty tisíce lidí, kteří se přišli podívat na ten dnešní velký start. Troufám si říct, že se to líbilo. Zdravím z Hněvkovského, hezký večer a šťastnou cestu domů.
0: Moc děkujeme, ať se vám pěkně jde domů, ať už městskou hromadnou dopravou nebo autem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
4: Je dobré mít komu věřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na Krokodýl Staying Desert Row, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Tak máme to za sebou. Zahajovací ohňostroj show RegioJet Ignis Brunensis. Belačo, dejte nám vědět, jak se vám líbil na Facebooku Ignis Brunensis a taky na Facebooku Rádia Krokodýl. Soutěžíme o jízdenky od RegioJetu. No a my se přesuneme následně na brněnskou přehradu. Čekají nás soutěžní ohňostroje a taky dvě dronové show s novinkou až 500 dronů. Máte se na co těšit? Ovšem vás budeme informovat na Rádiu Krokodýl. Teď vám hrajeme na cestu domů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Kabáti, malá dáma, krokodýl, hrajeme vám i na cestu z ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Jsme vaše rádio, díky, že posloucháte. Doufám, že jste si to dneska užili. Krokodýl, hrajeme i do práce, Rihanna Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na stěžce jsou nové sítě. Proč? No, tušíte, ale i na to koukneme právě teď ve vysílání Krokodýla. Správci Krkonošského národního parku na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezónou má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě. To potvrdil i mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Správci sítě rozmístili už po 7. Na místě zůstanou do pustního podzimu. Toliko info. Doufám, že vám nebudou samozřejmě bránit ve výhledu. Naopak pomohou, abyste nechodili tam, kam nemáte. Do Krkonoš vyražte, užijte si to tam. Stejně jako hity právě teď na Krokodýlu.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Despacito.
1: Letos prý na letní dovolenou preferujeme Tuzemsko a bližší destinace. I to je poslední průzkum, na který koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Strávit letní dovolenou v Tuzemsku plánuje letos 77% z vás. Oproti loňsku je to 12% bodů více. Naopak podíl těch, kteří chystají se na dovolenou v zahraničí, meziročně klesl z 57% na polovinu. Do výběru letošní dovolené se také promítá konflikt na Blízkém východě, kdy téměř třetina z vás preferuje bližší a bezpečnější destinace, vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu. Tak ať vyrazíte kamkoliv, užijte si to, my vyrážíme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.